0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: A po hodině se zprávami Ládě Jakub. Babí léto bude pokračovat i příští týden. Na Slovensku už ale nasněžilo, v Tatrách platí první lavinový stupeň. A v Liberci je uzavřená v noci na neděli a v noci na pondělí křižovatka Sněhulák na silnici 35. Tady jsou podrobnosti. Babí léto ještě příští týden bude, ale pomalu už nám začíná topná sezona. Ta už třeba odstartovala v severomoravském Štramberku. A ne zrovna šťastně. První případ otravy oxidem uhelnatým řeší záchranáři právě v tomto městě na Novojičínsku. U Beskyd přiotrávili se tu dva seniori, které s vysokou hladinou oxidu v krvi převezli do nemocnice. Ve slovenských Tatrách už napadlo 25 cm nového sněhu. Na hladkém povrchu může mokrý sníh navíc ve strmém terénu způsobovat i laviny a splazy, varují lavinoví experti podle slovenského serveru aktuality.sk. V Tatrách platí první lavinový stupeň. Zatímco maturanti jednoho z nejsilnějších ročníků přemýšlejí, jestli a kam si příští rok pošlou přihlášku k vysokoškolskému studiu, vláda Andreje Babiše z hnutí ANO jim nachystala nemilé překvapení, píšou novinky.cz. Kabinet vysokým školám v návrhu rozpočtu na rok 2027 totiž pokrátil finance a ty proto oproti letošku zřejmě omezí počet nově přijatých studentů. Dostat se na vysněnou vysokou tak bude příští rok výrazně těžší než letos a na spoustu talentovaných mladých lidí se vůbec nedostane. Policie v Brně vypátrala jednoho z vězňů, kteří v prvním zářijovém týdnu utekli z nestřeženého pracoviště. Uprchlého vězně našla krátce po sobotní půlnoci hlídka oddělení hlídkové služby na Tomkově náměstí, jak říká policejní mluvčí v Brně Petr Vala.
2: Při lustraci policisté zjistili, že se jedná o vězně, který 5. září roku 2026 krátce po 2. hodině ráno svévolně odešel z nestřeženého pracoviště v ulici Mlýnská v Brně, kde pracoval během výkonu trestu odnětí svobody. Muže policisté omezili na osobní svobodě, převezli na policejní oddělení Brno Sever a následně do brněnské vazební věznice.
1: Po druhém z mužů policisté nadále pátrají, je jim 35-letý Marian Necbala. Muž je 176 cm vysoký, má hubenou postavu, modré oči, vousy mívá zastřižené na bradku. Jakékoliv informace můžete volat na linku 158. Stavbaři znovu zavřeli rušnou křižovatku pod mostem zvaným Sněhulák v Liberci. Jde o silnici první třídy 35. Pokud se stihnou všechny plánované práce, měla by tato uzavírka být letos poslední. Iveta Štočková, mluvčí firmy Euroviacz, která je dodavatelem stavby, k víkendové uzavírce dodala.
3: Tento víkend bude uzavírka dvě noci za sebou od 18. hodiny do 8. hodiny ráno a z neděle na pondělí je to potom od 18. hodin do 14. hodin, protože využijeme toho státního svátku, abychom stihli co nejvíce práce. Jelikož pracujeme ze spodní části mostu ve směru od Liberce na Hrádek, tak potřebujeme bezpečný prostor pro to, abychom ty práce mohli udělat. Konkrétně o tomto víkendu montujeme takzvané mostní římsy.
1: Obnova mostu je podle ředitelství silnic a dálnic nutná. Prohlídky totiž ukázaly, že jsou ve velmi špatném stavu. Práce budou pokračovat i příští rok na druhé polovině mostu. Ten by měl být hotový na začátku prázdnin. Bílý dům nevpustí zpravodajskou televizi CNN na palubu prezidentského letounu Air Force One během cesty amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informuje o tom agentura AP. Bílý dům podle ní oznámením z noci na sobotu naznačil další restrikce vůči části médií po zrušení některých akreditací do sídla prezidenta minulý pátek. CNN patří do elitní skupiny 5 amerických zpravodajských televizí. Jejichž zástupci se totiž střídají v novinářském doprovodu na cestách prezidenta USA a sdílejí tak informace a pořízené záběry s ostatními televizemi.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Neděle 27. září bude taky ve znamení babího léta, bude většinou jasno, slunce ohřeje teploty až na 23 stupňů Celsia. Ale pozor, nad ránem a ráno bude pořádná zima, jen mezi 7 a 2 stupni. A hlavně v Jizerských horách na Liberecku. A nebo na Šumavě, na Prachaticku v oblasti Kvildy, Jezerní a Rokické slati může mrznout. Čekáme přízemní mrazíky. Tak se dobře oblečte na cestu a přibalte si frekvenci 1.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Státní rozpočet šel udělat s nižším schodkem, přiznal ministr obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Dodal ale, že by se musely snížit výdaje na bezpečnost České republiky. V Karlovarském kraji chtějí založit vojenskou katedru na ochranu obyvatel. A ve Zlíně přišli na to, jak sehnat radiologické asistentky. Z detaily teď Láďa Jakub. Výmluvy nebo fakty? Státní rozpočet s nižším schodkem bylo možné udělat. Muselo by se ale snížit výdaje na bezpečnost, energetiku či na dopravní investice. Vláda na to ale nepřistoupila, jelikož by to mohlo mít fatálně špatný dopad na fungování Česka. V diskuzním pořadu na Nově to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan v pořadu označil vládou plánovaný deficit 386 miliard korun za ekonomický zločin. V Karlovarském kraji by měla vzniknout vojenská katedra, která by ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým vyučovala kurz ochrana obyvatelstva, zaměřený převážně na studenty vojenských škol. Informoval o tom ministr obrany Jaromír Zuna a senátorka Jana Mračková Vildumecová v Karlových Varech.

0: Podle Mračkové by to mohl být základ i pro rozšíření vysokoškolského školství o další obory.
1: My si od toho slibujeme další spolupráce s Českým vysokým učením technickým a dalšími obory, které se připravují třeba i s tou Univerzitou obrany. To znamená, že by ten student byl rok na Univerzitě obrany, rok na Policejní akademii a poté zde v Karlovarském kraji.
0: Třísemestrální kurz poběží paralelně s vysokoškolským studiem. Je dobrovolný a jediným kvalifikačním požadavkem pro vstup je, aby budoucí student absolvoval dobrovolné vojenské cvičení nebo základní vojenský výcvik. V Česku docházejí radiologické asistentky. Jejich nedostatek ale začaly řešit ve Zlíně. Univerzita Tomáše Bati totiž odstartovala nový studijní program Radiologická asistence. Najdeme ho na Technologické fakultě. Jde o tříletý bakalářský program, který reaguje na nedostatek radiologických asistentů. Na výuce se budou podílet také Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a další zdravotní pracoviště v regionu. Víc děkanka fakulty Lenka Šenkárová.
2: Ti studenti mají velkou šanci na zaměstnání, protože je velký nedostatek tady těchto studentů ve všech nemocnicích. A to uplatnění takové, že když vyjdete na jakoukoliv zobrazovací techniku, tak tam ten radiologický asistent musí být. A oni navíc potřebují mít stálé služby, když se něco stane. Každá nemocnice, co mi tady řekla, tak oni ty přístroje mají, ale nemůžou je vytěžovat takovým způsobem, protože nemají k tomu odborný personál.
0: Studenti se naučí pracovat s rentgeny, počítačovou tomografií, magnetickou rezonancí nebo zařízením pro nukleární medicínu. Hokejový útočník Martin Havelka z Litvínova dostal od disciplinární komise Extraligy trest na 3 zápasy za napadení rozhodčího v pátečním utkání 4. kola proti Spartě. Vítkovický obránce Red Holland vynechá za faulem na třineckého Jakuba Galvase 1 utkání a navíc dostal pokutu ve výši 10% měsíčního platu. Velkou cenu Azerbajdžánu Formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Druhé místo obsadil 4-násobný mistr světa Max Verstappen z Red Bullu a třetí skončil jeho týmový kolega Isaac Hadjar.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: Nedělní počasí bude pro výletníky, slunce vyžene maxima na 23, ale ráno bude ještě mrazivo. Od 7 do 2 stupňů v jihočeské části Šumavy nebo na severu Čech v Jizerských horách i přízemní mrazíky. Ty se ale můžou objevit místy i jinde. To je další zprávy, přeju hezký víkend s Frekvencí 1. Yeah.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Dám tě rád, i když dělá mi chybí. Život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: A po hodině se zpráva Miláďa Jakub. Babí léto bude pokračovat i příští týden. Na Slovensku už ale nasněžilo, v Tatrách platí první lavinový stupeň. A v Liberci je uzavřená v noci na neděli a v noci na pondělí křižovatka Sněhulák na silnici 35. Tady jsou podrobnosti. Babí léto ještě příští týden bude, ale pomalu už nám začíná topná sezona. Ta už třeba odstartovala v severomoravském Štramberku. A ne zrovna šťastně. První případ otravy oxidem uhelnatým řeší záchranáři právě v tomto městě na Novojičínsku. U Beskyd přiotrávili se tu dva seniori, které s vysokou hladinou oxidu v krvi

0: Vy převezli do nemocnice. Ve Slovenských Tatrách už napadlo 25 cm nového sněhu. Na hladkém povrchu může mokrý sníh navíc ve strmém terénu způsobovat i laviny a splazy, varují lavinoví experti podle slovenského serveru aktuality.sk. V Tatrách platí první lavinový stupeň. Zatímco maturanti jednoho z nejsilnějších ročníků přemýšlejí, jestli a kam si příští rok pošlou přihlášku k vysokoškolskému studiu, vláda Andreje Babiše z hnutí ANO jim nachystala nemilé překvapení, píšou novinky.cz. Kabinet vysokým školám v návrhu rozpočtu na rok 2027 totiž pokrátil finance a ty proto oproti letošku zřejmě omezí počet nově přijatých studentů. Dostat se na vysněnou vysokou tak bude příští rok výrazně těžší než letos a na spoustu talentovaných mladých lidí se vůbec nedostane. Policie v Brně vypátrala jednoho z vězňů, kteří v prvním zářijovém týdnu utekli z nestřeženého pracoviště. Uprchlého vězně našla krátce po sobotní půlnoci hlídka oddělení hlídkové služby na Tomkově náměstí, jak říká policejní mluvčí v Brně Petr Vala.
1: Při lustraci policisté zjistili, že se jedná o vězně, který 5. září roku 2026 krátce po 2. hodině ráno svévolně odešel z nestřeženého pracoviště v ulici Mlýnská v Brně, kde pracoval během výkonu trestu odnětí svobody. Muže policisté omezili na osobní svobodě, převezli na policejní oddělení Brno Sever a následně do brněnské vazební věznice.
0: Po druhém z mužů policisté nadále pátrají, je jim 35-letý Marian Necbala. Muž je 176 cm vysoký, má hubenou postavu, modré oči, vousy mívá zastřižené na bradku. Jakékoliv informace můžete volat na linku 158. Stavbaři znovu zavřeli rušnou křižovatku pod mostem zvaným Sněhulák v Liberci. Jde o silnici první třídy 35. Pokud se stihnou všechny plánované práce, měla by tato uzavírka být letos poslední. Iveta Štočková, mluvčí firmy Eurovia.cz, která je dodavatelem stavby, k víkendové uzavírce dodala.
2: Tento víkend bude uzavírka dvě noci za sebou od 18. hodiny do 8. hodiny ráno a z neděle na pondělí je to potom od 18. hodin do 14. hodin, protože využijeme toho státního svátku, abychom stihli co nejvíce práce. Jelikož pracujeme ze spodní části mostu ve směru od Liberce na Hrádek, tak potřebujeme bezpečný prostor pro to, abychom ty práce mohli udělat. Konkrétně o tomto víkendu montujeme takzvané mostní římsy.
0: Obnova mostu je podle ředitelství silnic a dálnic nutná. Prohlídky totiž ukázaly, že jsou ve velmi špatném stavu. Práce budou pokračovat i příští rok na druhé polovině mostu. Ten by měl být hotový na začátku prázdnin. Bílý dům nevpustí zpravodajskou televizi CNN na palubu prezidentského letounu Air Force One během cesty amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informuje o tom agentura AP. Bílý dům podle ní oznámením z noci na sobotu naznačil další restrikce vůči části médií po zrušení některých akreditací do sídla prezidenta minulý pátek. CNN patří do elitní skupiny 5 amerických zpravodajských televizí. Jejichž zástupci se totiž střídají v novinářském doprovodu na cestách prezidenta USA a sdílejí tak informace a pořízené záběry s ostatními televizemi.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: Neděle 27. září bude taky ve znamení babího léta, bude většinou jasno, slunce ohřeje teploty až na 23 stupňů Celsia. Ale pozor, nad ránem a ráno bude pořádná zima, jen mezi 7 a 2 stupni. A hlavně v Jizerských horách na Liberecku. A nebo na Šumavě, na Prachaticku, v oblasti Kvildy, Jezerní a Rokické slati může mrznout. Čekáme přízemní mrazíky. Tak se dobře oblečte na cestu a přibalte si frekvenci 1.

0: prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
1: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
2: Kdyby ten Jiříkovský mi nabídl, že mi dá 1 miliarda, prosím vás, to jsou drobné, to bych dal v keši z kapsy. Tolik mě stojí údržba Trávníka a Monike. No.
0: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
3: Už jste mě inspiroval a jako věřím, že i spousta posluchačů si to představuje, ty moje ladné pohyby při mamutím jezeru třeba.
1: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Státní rozpočet šel udělat s nižším schodkem, přiznal ministr obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Dodal ale, že by se musely snížit výdaje na bezpečnost České republiky. V Karlovarském kraji chtějí založit vojenskou katedru na ochranu obyvatel. A ve Zlíně přišli na to, jak sehnat radiologické asistentky. Z detaily teď Láďa Jakub. Výmluvy nebo fakty? Státní rozpočet s nižším schodkem bylo možné udělat, muselo by se ale snížit výdaje na bezpečnost, energetiku či na dopravní investice. Vláda na to ale nepřistoupila, jelikož by to mohlo mít fatálně špatný dopad na fungování Česka. V diskuzním pořadu na Nově to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan v pořadu označil vládou plánovaný deficit 386 miliard korun za ekonomický zločin. V Karlovarském kraji by měla vzniknout vojenská katedra, která by ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým vyučovala kurz ochrana obyvatelstva, zaměřený převážně na studenty vojenských škol. Informoval o tom ministr obrany Jaromír Zuna a senátorka Jana Mračková Vildumecová v Karlových Varech. Podle Mračkové by to mohl být základ i pro

0: rozšíření vysokoškolského školství o další obory.
1: My si od toho slibujeme další spolupráce s Českým vysokým učením technickým a dalšími obory, které se připravují třeba i s tou Univerzitou obrany. To znamená, že by ten student byl rok na Univerzitě obrany, rok na Policejní akademii a poté zde v Karlovarském kraji.
0: Třísemestrální kurz poběží paralelně s vysokoškolským studiem. Je dobrovolný a jediným kvalifikačním požadavkem pro vstup je, aby budoucí student absolvoval dobrovolné vojenské cvičení nebo základní vojenský výcvik. V Česku docházejí radiologické asistentky. Jejich nedostatek ale začaly řešit ve Zlíně. Univerzita Tomáše Bati totiž odstartovala nový studijní program radiologická asistence. Najdeme ho na Technologické fakultě. Jde o tříletý bakalářský program, který reaguje na nedostatek radiologických asistentů. Na výuce se budou podílet také Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a další zdravotní pracoviště v regionu. Víc děkanka fakulty Lenka Šenkárová.
2: Ti studenti mají velkou šanci na zaměstnání, protože je velký nedostatek tady těchto studentů ve všech nemocnicích. A to uplatnění takové, že když vyjdete na jakoukoliv zobrazovací techniku, tak tam ten radiologický asistent musí být. A oni navíc potřebují mít stálé služby, když se něco stane. Každá nemocnice, co mi tady řekla, tak oni ty přístroje mají, ale nemůžou je vytěžovat takovým způsobem, protože nemají k tomu odborný personál.
0: Studenti se naučí pracovat s rentgeny, počítačovou tomografií, magnetickou rezonancí nebo zařízením pro nukleární medicínu. Hokejový útočník Martin Havelka z Litvínova dostal od disciplinární komise Extraligy trest na 3 zápasy za napadení rozhodčího v pátečním utkání 4. kola proti Spartě. Vítkovický obránce Red Holland vynechá za faul na třineckého Jakuba Galvase jedno utkání a navíc dostal pokutu ve výši 10% měsíčního platu. Velkou cenu Azerbajdžánu Formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Druhé místo obsadil 4-násobný mistr světa Max Verstappen z Red Bullu a třetí skončil jeho týmový kolega Isaac Hadjar.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: Nedělní počasí bude pro výletníky, slunce vyžene maxima na 23, ale ráno bude ještě mrazivo od 7 do 2 stupňů v jihočeské části Šumavy nebo na severu Čech v Jizerských horách i přízemní mrazíky. Ty se ale můžou objevit místy i jinde. To další zprávy, přeju hezký víkend s Frekvencí 1.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Je to tak, první nedělní ranní zprávy s datem 27. září přináší na Frekvenci 1 Lucie Špínová. My vám přejeme krásnou neděli.
2: Pěkné ráno, topná sezóna na mnoha místech startuje. Čeští fotbalisté prohráli s Chorvaty, čeká nás slunečno a teploty u 23. V Česku v tomto týdnu na mnoha místech začala topná sezóna. Odborníci připomínají, jak je důležitá pravidelná kontrola kotlů. Hlásí totiž první případ otravy oxidem uhelnatým. Ten řešili záchranáři na Novojičinsku. Přiotrávili se tu dva seniori, které s vysokou hladinou oxidu v krvi převezli do nemocnice. Vlastník prvoligového fotbalového klubu z Hradce Králové má velké plány. Chce produkovat reprezentanty českého fotbalu.
3: Ondřej Tomek se postupně propracoval z jednoho z pěti majitelů na většinového vlastníka, a tedy nejvlivnější osobnost královéhradeckého fotbalu. Muž, jehož majetek se aktuálně odhaduje kolem 34 miliard korun, mluví o vybudování vlastní fotbalové akademie, výchově mladých hráčů i reprezentantech, kteří zejdou právě z Líhně v Hradci Králové. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
2: Čeští fotbalisté v úvodním utkání nového ročníku Ligy národů prohráli s Chorvatskem 1-2 a nevyšla jim premiéra pod španělským trenérem. Všechny branky padly v Edenu až po přestávce. Český celek neporazil Chorvaty ani v 7. vzájemném zápase.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Dneska bude polojasno až oblačno, teď po ránu místy ojedinělé mlhy. Během dne bude oblačnosti od západu ubývat až do úplného vyjasnění a nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Na Pražském okruhu mezi Slivencem a Ořechem počítejte s opakovaným krátkodobým zastavováním provozu kvůli montáži nového mostu. V obou směrech je doprava stažena do zúžených pruhů. Jinak je provoz na dálnicích slabý a nezdržíte se, tak opatrně a šťastnou cestu. A příjemné vstávání ve společnosti Frekvence 1, teď už je také Petra Wagnera.
1: Je to tak, startuje po 6. hodině, 3 minuty, víkendové ráno na Frekvenci 1, plné té nejlepší muziky, jenom tak v úvodu té 6. prozradím, že vás čeká Opus, Life is Life, Unique 2, anebo právě teď česká muzika, a to Marek Ztracený. Hezké ráno.
2: Krásnou neděli.

0: 6 hodin, k tomu 13 minut, tak tohle je ranní víkendová frekvence 1, tohle je taky nedělní ráno, ve kterém vás vítá Petr Wagner, dobré jitro a pohodový den vám všem vinčuju. No a do uší vám za malou chvíli pošlu porci té nejlepší muziky v téhleté hodině, jenom tak namátko, Luis Capaldi, Eva Farná, Leporello anebo Undercover. No a taky přidám pochopitelně vaši oblíbenou rubriku Honzy Krause a Blondýny, co v ní tentokrát. Vyrazíme společně na pivo, teda přesněji řečeno na Oktoberfest. Jenom za minulou sobotu dorazilo na Oktoberfest 160 tisíc lidí. Tuplák piva stojí kolem 380 korun. No a vyrazí také Honza Krause společně s Blondýnou. To vám prozradí zhruba kolem 6:30 na frekvenci 1. No a taky mám pro vás zajímavý žebříček, respektive výsledek z něj. Týká se totiž nejvíc cool čtvrtí na světě, ve které bylo hodnoceno asi 40 zástupců na světě. Jak je na tom Praha? A jaká jsou první tři místa, tak to prozradím v téhleté hodině. Myslím podrobnosti k tomu, tak držte vlnu a mějte bezva neděli s frekvencí 1.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: V Libanonu došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů, kteří cestovali s ním.
3: Najděte.
4: Fun Play originál série se vrací.
5: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
4: Nová mise.
6: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
4: Nová výzva.
7: U mě se vždycky něco stane.
4: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Fun Play.
8: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
9: Máte pocit, že vaše úspory na běžném účtu zbytečně ztrácejí hodnotu? Nechte je pracovat. Navštivte stránky Frekvence 1 a soutěžte s VUB bankou o elegantní tablet Lenovo IdeaTab s dotykovým perem. Spoření bez limitů od VUB banky přináší atraktivní úrok bez zbytečných podmínek a s úroky připisovanými každých 24 hodin. Volte chytře, zapojte se do soutěže na webu Frekvence 1 a zhodnoťte své peníze ještě dnes.

0: Hezké dobré víkendové nedělní ráno vám všem po boku vašeho rádia Frekvence 1. Za malou chvíli už připravena další porce muziky do vašich uší. Slza, Celibát, taky Shakira a DZ Rascal nebo Scooter a Break It Up, jedna taková vzpomínka na devadesátky a zároveň i takový letní výlet. No a pozor, už je nachystaná také rubrika Honzy Krause společně s Vlnínou. Vyrazíme na pivo, teda přesněji řečeno na Oktoberfest. Jenom za první sobotu, za tu minulou, dorazilo na Oktoberfest přes 160 tisíc lidí. A kdybyste se chtěli připojit i vy k ním, podívat se, dát si pivko, tuplák vás vyjde na 380 korun. Tak vyrazí Honza Kraus společně s Vlnínou, dozvíte se za chvilku. Přednost mají zprávy, Lucie Šmídová, půl sedmá, frekvence 1.
1: Dobré ráno, na traktoriádě v Přerově se za jízdy převrátil traktor s vlečkou, který vezl návštěvníky akce. Při nehodě se lehce zranilo 11 lidí, včetně několika dětí. Okolnosti nehody vyšetřuje policie. Řízení Evropské komise proti České republice kvůli zpoždění zavádění 6 evropských směrnic není nic mimořádného, sdělila to mluvčí vlády. Česko má 2 měsíce na převedení směrnic. Na vyprodané exhibici na městském stadionu v Ostravě symbolicky uzavřel svou hráčskou kariéru fotbalista Milan Baroš. Druhý nejlepší střelec české reprezentace tak učinil více než 6 let po svém posledním profesionálním utkání v dresu Baníku Ostrava. Frekvence 1. Doprava. Obou směrnicí.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: V Mnichově začal Oktoberfest. Litr piva stojí přes 360 korun. Co vy na to?
2: Já vím, no tak tím se nemá cenu dojímat. Jednak vždycky ta relace, jak si je uměrná taky tomu, jaký jsou ty příjmové hladiny a nejen ty příjmové samozřejmě, ale i to, jaký jsou výdaje v té zemi, kde se vydělává víc. A já nevím, on je na tom dokonce nějaký speciální termín. Ale 360, to znamená 15 euro zhruba. No drahý to je bez pochyby i pro Němce,
1: no jo,
2: bych řekl.
1: Ale očekávají, že během těch dvou týdnů do bavorské metropole dorazí přes 6 milionů návštěvníků.
2: No to dorazí, tak ono na Oktoberfestu to pivo bude dražší, protože tam je ten fest, že jo?
1: No jistě.
2: Tam ta zábava nádherná a no, tak to bude dražší. No ale tak víte, že u nás taky, když jsou nějaké takovéhle akce, tak to dokonce nemusí být akce, někdy stačí si vyrazit na letiště. A víte, že tam ty ceny jsou taky roztomilý, pak Praha sama o sobě, tak ta žije jaksi úplně už své bytnou cenovou relací a ceny rostou fantasticky, teď jde o to, samozřejmě, kde je ta hranice toho, že jako to pivo už pak bude neprodejný a budou zase muset zlevnit, no ale já myslím, že to udělali tu cenu s ohledem na to, že jsou přesvědčený, že to prodají.
1: Ono to bude 6 no. milionů krát 360 korun, dobrý.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: pánové, nedělní ráno a 6 hodin k tomu a 44 minut, čili minutka nás dělí jenom od 7:15. Je to tady, je to taky oficiální Jongno 3. V jeho korejském Soulu je prý nejvíce cool čtvrtí pro letošní rok 2026. Prvenství získala tahle čtvrť v pravidelném žebříčku mezinárodního magazínu Time Out. Stříbro putuje do Losin District v marockém hlavním městě Rabat. No a pro změnu třetí špručle, čili bronz, ten putuje řeckým Aténám a tamní čtvrti Neon Kosmos. Žebříček tvoří celkem 40 zástupců z celého světa. Co se týče evropských zástupců, nejvíc cool čtvrti jsou prý k vidění ve Valencii, Lisabonu, Stockholmu, Budapešti, Rotterdamu, Belfastu, Amsterdamu, Paříži, Londýně a Portu. Praha, no tak ta se tentokrát do výběru prý vůbec nedostala, i když v minulosti se v žebříčku pravidelně objevovala. Mezi její oceněné čtvrti, myslíme teďka Prahu, patří Holešovice, Vinohrady, Letná nebo Nové Město. No a kamkoliv už teďka vyrážíte nebo jste na cestách, tak za vámi putuje výborná muzika Frekvence 1, Kateřina Marie Tichá, Rihanna, Calvin Harris a nebo Duran Duran od Natalie Ward.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

Jsme Rádio Frekvence 1, tohle je víkendové ráno, ve kterém vás čeká třeba z muziky legendární Coldplay nebo z české muziky Mirai Summer Love.

0: kterou si potom můžete dát díky našim webovým stránkám hosta, který zavítal na Frekvenci 1 v tomto týdnu.
1: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
2: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Ale tohle všechno vás čeká až po zprávách. Je tady Lucie Šmídová, zprávy Frekvence 1 v 7.
3: Hezké ráno, voda z odolené vody stále není pitná. Kneblová a Novák na závěr mistrovství Evropy získali tituly. Uzavírky komplikují provoz na Pražském okruhu. Čekejte kolony. Sobotní ranní rozbor vody z horního vodojemu v odolené vodě obsahoval více než čtyřnásobek limitu pro obsah olova. Další dva pozdější odběry na stejném místě už limit splnily. Voda dál není pitná. Omezení se týká 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli. Vodárny také rozšířily náhradní zásobování pitnou vodou. Státní hrady, zámky a další památky ve všech krajích se dnes podruhé otevřou zdarma. Poprvé mohli návštěvníci využít bezplatné prohlídky na konci srpna. Den otevřených dveří se koná ve 106 objektech ve správě Národní památkového ústavu. Podmínkou návštěvy je mít předem zarezervovanou vstupenku. Fotbal na Rychnovsku je v krizi. Klubu často nemají dětské oddíly a nedostatkovým zbožím jsou i trenéři.
4: Hned polovina z 32 okresních klubů v regionu nemá vůbec ani dětský tým. Chybí i takový základ, jako je třeba stabilní vedení výběrových kategorií. A to přesto, že mladí hráči jsou úspěšní a soupeře pravidelně porážejí. Novou naději a cestu k profesionálnějšímu přístupu teď v příhraničním Rychnovsku nabízí nová spolupráce s polskými partnery. Jenže i ta naráží na neochotu, když zájem klubů zůstává často vlažný. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Mistrovství Evropy ve vodním slalomu mělo v českém podání zlatou dvojtečku. Kajak cross vyhráli Tereza Kneblová a Matyáš Novák. Do finále se probojovali i obhájce titulu Jakub Krejčí, který skončil čtvrtý. Česká výprava v Itálii získala 7 medailí, z toho 5 individuálních závodech.
2: Frekvence 1.
5: Počasí.
3: Místy ještě hlásí mlhy, poté bude polojasno až oblačno. Během dne bude oblačnosti od západu ubývat až do úplného vyjasnění. A nejvyšší denní teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: A komplikace čekejte na Pražském okruhu.
6: Na Pražském okruhu na 16. kilometru bude dnes do 8 hodin ranních obousměrně opakovaně docházet ke krátkodobým uzavírkám dálnice. Provoz bude zpomalen a zastaven z důvodu osazování nosníku mostu. Aktuálně počítejte s dalšími kolonami ve směru k D1. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: I také po 7. hodině pokračuje víkendové ráno na Frekvenci 1 s Petrem Wagnerem.
0: Krásné dobré jitro, příjemný poslech, dost už bylo podstatných informací. Pojďme si hrát slibovanou muziku na Frekvenci 1, kterou otevírá v téhleté hodině partička Nightwork.
3: Užívejte neděli.
2: Víkendové ráno.
5: A Petr Wagner.

0: 15 minut, jsme Rádio Frekvence 1, tohle je taky víkendové ráno, ve kterém vás vítá Petr Wagner, krátce po 7, hezké ráno všem. No a právě teď vám pošlu malou ochutnávku z rozhovoru, který si vy sami můžete kdykoliv pustit, stejně jako řadu dalších rozhovorů, díky webovým stránkám www.frekvence1.cz nebo skrze aplikaci YouRadio Talk. Zdarma tady najdete jakýkoliv rozhovor s politiky, vědci, cestovateli, herci, modelkama a tak dále. No a právě v tomto týdnu jsme u nás ve studiu hostili herce, kterým byl Jiří Hána. Padla také otázka, jestli má ve svých policejních rolích opravdovou pistoli, s nábojema, anebo jenom maketu. A co odpověděl?
1: Oni, makety to jsou, ale není to taková ta maketa umělohmotná.
2: No to by bylo poznat, že?
1: Jsou to většinou takhle makety, jsou to většinou zbraně na poplašňáky, jo? Mm-hmm. Ale samozřejmě jsou uspůsobeny tak, aby ani ten poplašňák nebyl vystřelen. To znamená, že ta zbraň má svoji váhu, je opravdu z kovu, jo? Aby to působilo věrohodně, aby člověk netasil tu zbraň jako umělomotnou hračku. Když tak te doporučuji, puste si statečné srdce. A když William Wallace už zemřel, tak na konci potom je takový zpomalený záběr, kdy se ti Skotové rozbíhají a chtějí bojovat za toho Williama. A tak běží ti skočit jen dvoumetrový, jako jo, tyhle ty chlapy, jak běží s těma sekerema a tak dále, tak si podívejte na detail toho jednoho vojáka, který drží sekeru a jak se mu klepe, jak je gumová, jako jo. Takže to doporučuji. Takže tohleto my nemáme žádné gumové hračky, my máme opravdu zbraně, které mají váhu, dobře se jakoby drží, jo, jako ta skutečná zbraň, akorát jsou to na poplašňáky zbraně.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: Radio Frekvence 1, taky nedělní intro 7 hodin 29 minut, a to úplně přesně za malou chvíli, jak jsem taky anoncoval a sliboval, muzika Mirai, Summer Love, Kelly Clarkson anebo Right Side Fred za malou chvíli. No a jestli třeba přemýšlíte o nějaké té vhodné investici, do čeho a kam si dát nebo uložit nějaké ty peníze, tak mám pro vás tip na Frekvenci 1, co třeba soukromý ostrov z napoleonskou pevností a idylickými zahradami přímo v Benátské laguně. Ano, leží pouhých 8 kilometrů od té historického jádra italských Benátek a cena je přitom za hubičku. Více už za malou chvíli ve víkendovém ránu na Frekvenci 1. Předtím vším ale o půl osmé si dáme krátké zprávy.
1: Dobré ráno, u požáru bytu zasahovali hasiči ve Francouzské ulici v Praze. Záchranáři ošetřili 8 lidí, zranil se také jeden z hasičů. Kvůli zásahu se zastavil provoz aut i tramvají. Čína dnes vyslala do Spojených států jeden pár pant velkých, které běžně používá jako nástroj své diplomacie. O odletu medvědů dnes ráno informovala agentura Nová Čína. České tenistky se dnes utkají s Ukrajinou o k poháru Billie Jean Kingové. V Číně budou usilovat o 12. titul a první od roku 2018.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Zdržíte se na Pražském okruhu.
3: Na Pražském okruhu na 16. kilometru bude dnes do 8 hodin ranních obousměrně opakovaně docházet ke krátkodobým uzavírkám dálnice. Provoz bude zpomalen a zastaven z důvodu osazování nosníku mostu. Aktuálně počítejte s delšími kolonami ve směru k D1. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.

7 hodin, 40 minut, víkendové, nedělní ráno v plném proudu a možná otázka a zároveň odpověď v tomhletom vstupu, jestli chcete někam investovat, máte něco pošetřeno a přemýšlíte, kam vrazit prachy a něco na tom trhnout za pár let. Co třeba soukromý ostrov Craven, který je zrekonstruovanou napoleonskou pevností a idylickými zahradami. Tenhle ostrov je právě na prodej v Benátské laguně, leží jenom nějakých pouhých 8 kilometrů od historického jádra italských Benátek. Rozloha ostrova docela zajímavá, 5700 metrů čtverečních, tedy méně než plocha standardního fotbalového hřiště. No ale nový majitel nebo majitelé se můžou těšit na naprostý klid. Musí mít však k dispozici 5,5 milionů eur, tedy nějakých 133 milionů korun, což je taková startovní cena prý k vyjednávání, jak jsem se dočetl. Jinak nejvýraznějším prvkem ostrova je za tuhletu cenu taky mimo jiné pevnost z 19. století, kterou současný majitel přeměnil na malou vilu s několika ložnicemi, třemi koupelnami dokonce o celkové rozloze 215 metrů čtverečních. Jestli jste se rozhodli nebo přemýšlíte nad tím, tak myslím si, že zajímavá investice. Každopádně neposílejte nám do rádia účet za koupy do naší hry. Platíme vaše účty, jinak ale samozřejmě můžete vydělat i nějaký peníze na nějakou splátku na tenhle ten ostrov v naší hře, pro změnu v naší hře. Poslední slovo. Kde je několik?

0: včetně rubriky Honzy Krause a Blondýny, ale až po 8 hodině raní.
1: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Lucie Šmídová, 8 hodin, krásnou neděli 27. září vám všem.
2: Pěkné ráno, v Tatrách už teď varují před lavinou. Čeští fotbalisté prohráli s Chorvaty. Uzavírky komplikují provoz na Pražském okruhu. Čekejte dlouhé kolony. V Česku v tomto týdnu na mnoha místech začala topná sezóna. Odborníci připomínají, jak je důležitá pravidelná kontrola kotlů. Hlásí totiž první případ otravy oxidem uhelnatým. Ten řešili záchranáři na Novojičínsku. Přiotrávili se tu dva seniori, které s vysokou hladinou oxidu v krvi převezli do nemocnice. Tatrách varují před lavinou. Během tohoto týdne tam napadlo až půl metru sněhu. Horská služba varuje před lavinovým nebezpečím, což je výrazně dříve než v předchozích letech. To začínalo až v říjnu nebo listopadu. Nejnižší stupeň nebezpečí lavin platí pro Vysoké Tatry a Západní Tatry. Vlastník prvoligového fotbalového klubu z Hradce Králové má velké plány. Chce produkovat reprezentanty českého fotbalu.
3: Ondřej Tomek se postupně propracoval z jednoho z pěti majitelů na většinového vlastníka, tedy nejvlivnější osobnost královéhradeckého fotbalu. Muž, jehož majetek se aktuálně odhaduje kolem 34 miliard korun, mluví o vybudování vlastní fotbalové akademie, výchově mladých hráčů i reprezentantech, kteří zejdou právě z Líhně v Hradci Králové. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Čeští fotbalisté v úvodním utkání nového ročníku Ligy nároků prohráli s Chorvatskem 1-2 a nevyšla jim premiéra pod španělským trenérem Santim Deniou. Ten vedl reprezentaci do zápasu jako první zahraniční trenér, který nebyl československého původu. Všechny branky padly v Edenu až po přestávce. Český celek neporazil Chorvaty ani v 7. vzájemném zápase.
1: Frekvence 1.
4: Počasí.

0: Odpolední teploty 19 až 23 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Velké problémy hlásí z Pražského okruhu.
2: S komplikacemi počítejte na Pražském okruhu. Na 16,5 kilometru u Slivence probíhá osazování nosníku mostu. A z tohoto důvodu dochází v obou směrech opakovaným krátkodobým uzavírkám. Uzavřen je i výjezd z Pražského okruhu exitem 62 k dálnici D1 i k dálnici D10. Ukončení prací je plánováno na dnešní 12. hodinu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
0: 4 minuty po 8 hodině ranní pokračuje víkendové ráno na Frekvenci 1 s Petrem Wagnerem.
3: A společně se mnou taky ta nejlepší muzika. Sliboval jsem Michael Jacksona, připravené Nelly Furtado, taky připravená. No ale otevíráme tuhletu hodinku The Course na Frekvenci 1. Vám všem hezkou neděli.
0: Krásný.

0: 8 hodin 16 minut, tohle je ranní víkendová frekvence 1. Tohle je taky nedělní víkendové ráno, ve kterém vás vítá Petr Wagner. Dobré jitro, pohodový poslech vinčů vám všem. A do uší posílám porci té nejlepší muziky i v této hodině a v těchto minutách Poetika blízko, Kaleb, Silaví anebo Natálie Imbruglia. Také přidám vaši oblíbenou rubriku Honzy Krause společně s Blondýnou, co v ní dneska ráno. Honza Kraus pro vás tentokrát bude mít jednu vychytávku proti zlodějům. Podobně jako jistý int, který parkuje svoje auto na balkóně ve druhém patře. Více uslyšíte v rubrice. No a taky mám pro vás zajímavý žebříček nejlepších měst světa pro jízdu na kole. Co myslíte, která to jsou? Je tam třeba Praha, Brno? Několik zajímavých tipů na cestování na kole prozradím už za malou chvíli ve víkendovém ránu na Frekvenci 1.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
1: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: 30 minut, jinými slovy, půl devátá ve víkendovém ránu na Frekvenci 1. Příjemný poslech, hezké dobré jitro. Připravena už je rubrika Honzy Krause společně s Blondýnou. Honza Kraus vás tentokrát vezme za jednou takovou vychytávkou proti zlodějům. Podobně jako jistý Int, který parkuje své auto na balkoně ve druhém patře. Je to takové krásné reálné video, které koluje na sociálních sítích, ale vy uslyšíte sami více za malou chvíli v rubrice u Honzy Krause na Frekvenci 1. Předtím vším ale nemůžou chybět zprávy o půl deváté na Frekvenci 1, pojďme na ně.
1: Dobré ráno, na traktoriádě v Přerově se za jízdy převrátil traktor s vlečkou, který vezl návštěvníky akce. Při nehodě se lehce zranilo 11 lidí, včetně několika dětí. Okolnosti nehody vyšetřuje policie. Řízení Evropské komise proti České republice kvůli zpoždění zavádění 6 evropských směrnic není nic mimořádného, sdělila to mluvčí vlády. Česko má 2 měsíce na převedení směrnic. Na vyprodané exhibici na městském stadionu v Ostravě symbolicky uzavřel svou hráčskou kariéru fotbalista Milan Baroš. Druhý nejlepší střelec české reprezentace tak učinil více než 6 let po svém posledním profesionálním utkání v dresu Baníku Ostrava.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: S velkým zdržením počítejte na Pražském okruhu.
3: S komplikacemi počítejte na Pražském okruhu. Na 16,5 kilometru u Slivence probíhá osazování nosníku mostu. A z tohoto důvodu dochází v obou směrech opakovaným krátkodobým uzavírkám. Uzavřen je i výjezd z Pražského okruhu exitem 62 k dálnici D1 i k dálnici D10. Ukončení prací je plánováno na dnešní 12. hodinu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta. Thank you.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Jindř se bojí o nové auto tak moc, že si jej nechal zaparkovat na terase ve druhém patře. Co vy na to?
2: Jo, já znám pár lidí, kteří obsesivně taky jsou blízko. Znal jsem člověka, který si ho celý balil do takový folie, to auto, i v garáži a vlastně s ním nejezdil. Jako věcně pro něj byla představa úplný devastace toho auta. No, ale to samozřejmě jsou psychologické problémy, které souvisejí s jednotlivými osobnostmi, ale rozhodně jako žádný auto na světě za to nestojí.
1: Se teď jenom jako říkám, jak ho dostává jako z toho druhého patra, jo? Jestli vůbec s ním jezdí.
2: Nedostává, ne, on je rád, že ho mám v bezpečí. A já znal toho člověka, ten nebyl o toho daleko, akorát neměl terasu, tak ho měl v garáži, měl ho zabalenýho v takový tý praskací folii, jak se to mačka, ty bublinky, to mělo obalený tím. A nikdy s ním nikam nejel. Já jsem říkal, on možná doma spí taky obalený v těch bublinkách, aby se neponičil. Ale to je jako vlastně obsesivní porucha nějaká, no tak s tím nehnete. Jsou léky tvrdý a terapie a no, a to je lepší někdy mu tam frknout auto na terasu a tě od něj pokoj.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

Víkendové ráno na Frekvenci 1, dneska s datem 27. září. Co si budeme, my Češi jsme nejenom národem houbařů, ale taky cyklistů. Žebříček nejlepších měst světa pro jízdu na kole by tak mohl být pro vás takovou pravou inspirací. Žebříček časopisu Time Out vychází z průzkumu mezi více než 24 tisíci obyvateli světových měst, kterých se ptal, jak snadno se v jejich městech jezdí na kole. Začneme tedy od třetího místa, od bronzové příčky. Obyvatelé Kodaně ujedou na kole každý den 1,44 milionu kilometrů. Láká je rozsáhlá síť cyklostezek, důraz se klade na omezení rychlosti řidičů ve městech a v místech, kde se potkávají s cyklisty. Stříbrný skončil kanadský Montreal, přestože tam bývá chladno a město je kopcovité. Z hlediska cyklistiky jej kladně hodnotilo skoro 85% dotázaných, což je nejlepší výsledek vůbec v celé Severní Americe. No a tada, nejlepších výsledků dosáhlo britské Cambridge, které získalo zlato. Půvabné univerzitní město je kompaktní, rovinaté a příliš často v něm neprší. Jinak vyniká speciálními cyklistickými ulicemi, rozlehlými parkovištěmi pro kola, pro parkování a nejrůznějšími cyklostezkami. No a pak, když teď někam vyrazíte, tak na cestu, nejenom na tu cyklocestu, do uší výborná muzika. No Name, čím to je, Share anebo Status Quo na Frekvenci.

0: Společníkem v nedělním ráno zatem 27. září dělá stále víkendové ráno na Frekvenci 1. Víkendové ráno plné muziky a taky nejrůznějších rubrik. V příští hodině rubrika Cože Sucháne kolečko a taky ta slibovaná muzika. Jaká bude? Třeba Spice Girls. Viva Forever. Společně s nima taky Pokáč. A ty jsi mi dala ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, dospěvá, že šokovala. Normálně ignor. No a společně s ním a pro změnu třeba taky Lily Allen. Bude toho spousta, stačí jenom držet vlnu společně s víkendovým ránem na Frekvenci 1 i po deváté.
1: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
2: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: No a zprávy má Lucie Šmídová na Frekvenci 1 v neděli 27. září.
3: A přeju hezké ráno. Voda z odolené vody stále není pitná. Kneblová a Novák na závěr mistrovství Evropy získali tituly. Uzavírky komplikují provoz na Pražském okruhu. Čekejte kolony. Sobotní ranní rozbor vody z horního vodojemu v odolené vodě obsahoval více než 4x limitu pro obsah olova. Další 2 pozdější odběry na stejném místě už limit splnily. Voda dál není pitná. Omezení se týká 12 obcí se zhruba 15 000 obyvateli. Vodárny také rozšířily náhradní zásobování pitnou vodou. Státní hrady, zámky a další památky ve všech krajích se dnes podruhé otevřou zdarma. Poprvé mohli návštěvníci využít bezplatné prohlídky na konci srpna. Den otevřených dveří se koná ve 106 objektech ve správě Národního památkového ústavu. Podmínkou návštěvy je mít předem zarezervovanou vstupenku. Dva 355 metrů vysoké stožáry vysílače u Českého Brodu čeká demolice. Jejich odstřel je v plánu mezi 12. a 16.

0: pondělí. Jeho následky pocítí až v Arizoně, Novém Mexiku a Kalifornii. Z Los Angeles pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
1: Mistrovství Evropy ve vodním slalomu mělo v českém podání zlatou dvojtečku. Kajak cross vyhráli Tereza Kneblová a Matyáš Novák. Do finále se probojoval i obhájce titulu Jakub Krejčí, který skončil čtvrtý. Česká výprava v Itálii získala 7 medailí, z toho 5 v individuálních závodech.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Dneska bude opět krásný babí léto, bude polojasno až oblačno, během dne bude oblačnosti od západu ubývat až do úplného vyjasnění. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A kolony jsou od rána na Pražském okruhu.
3: S komplikacemi počítejte na Pražském okruhu. Na 16,5 kilometru u Slivence probíhá osazování nosníku mostu. A z tohoto důvodu dochází v obou směrech opakovaným krátkodobým uzavírkám. Uzavřen je i výjezd z Pražského okruhu exitem 62 k dálnici D1 i k dálnici D10. Ukončení prací je plánováno na dnešní 12. hodinu z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
1: Víkendové ráno na Frekvenci 1 pokračuje, slovo má Petr Wagner.
4: A kromě slibované muziky v této hodině víkendového rána bude taky Honza Dědek společně se mnou. Dneska vás vezmeme na pár minut do 80. let, což je oblíbená dekáda Honzy Dědka a jeho samozřejmě oblíbené muziky a taky písniček. Připomene nám Honza Dědek tentokrát muže se zvláštním jménem Murray Head. Je to Angličan, který v roce 1985 se proslavil hitem z muzikálu Šachy, který napsali pánové ze skupiny Abba Bjorn a Benny. No a bude samozřejmě i hitovka One More Night in Bangkok. K tomu 7 faktů Honzy Dědka na Frekvenci 1. Tak si na to počkejte a hezké ráno.

0: Hezké dobré ráno, no a ani dnes ve víkendovém ránu rozhodně nemůže chybět rubrika, což je Michal Suchánek, Petr Kolečko. Oběma pánům můžete vy sami napsat, jestli vás něco trápí. Adresa je coze@frekvence1.cz.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Mně se říká, že někdo vidí rudě. Opravdu se mu při vzteku změní barva vidění? Nebo je ten básnický způsob, jak říct, že už má chuť někoho praštit? Roman 39 Nymburk.
3: Já si myslím, že jestli, tak je to vidět černě, člověče, mám já.
2: Jo.
3: Že mi takhle ze spora lezou ký černý vlny, jako.
2: A mně se teď stalo, že já jsem byl na tom zatmění toho slunce, do kterého nesmíš koukat. Nevěděl jsem toho, protože jsem říkal, proč mají všichni ty brýle, jako. A nikdy jsem to nevěděl, jsem nějak hodně práce ten den, jsem se do toho koukal, vlastně několik vteřin v kuse a zjistil jsem, že jako pak jsem se dočetl, že mám oslepnout, tak jsem čekal.
3: No.
2: A četl jsem, že oslepnu až ráno.
3: No.
2: Na ráno jsem se probudil nic, protože jsem jel hodně mrkve samozřejmě celý život, ale což je obrana proti zatmění slunce, takže při vzteku změní barvení asi, jo, a právě tam jsem slyšel, že máš černý tečky, když víš, jako
3: blbě. No, to ti praskají.
2: No, to se zdíval do slunce.
3: To ti praskají, to je krev vlastně, akorát ty vidíš černě vevnitř.
2: Hmm.
3: Takže možná vlastně vidíš rudě, že je to ta krev, ale to oko si to promítá jako černý.
2: No ne, takže ta světle červená dohromady s tou černou dá tu rudou. Jo ne, že ty vidíš rudě, ale myslíš si, že vidíš černě.
3: No, ne, ty vidíš černě, ale myslíš si, že vidíš rudě. Ta jednou, no prostě je to krev, ale ty vidíš černě.
2: A když prostě vidím růžově, jak se říká.
3: Tak seš blízko si někoho hodně mladýho asi.
2: Tak co bysme na to
3: říkali? Ne, protože se říká, vidíš rudě, vidíš černě, já to vidím černě, se říká. Pak někdo vidí rudě při hádce. Vidím modře.
2: Se říká taky.
3: Jo, taky?
2: Jo. Vidím zeleně, se říká, když máš zelený zákal.
3: Vidím zeleně,
2: no, to je klasika. Jak se máš, Frantone, já už vidím zeleně, znáš.
3: Aha, to myslíš, že to říkají vojáci?
2: Vidím šedě, to je při šedém zákalu.
3: Jo.
2: A vidím růžově, když vidíš něco růžového hodně blízko, no.
3: No.
2: Třeba prase.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: V Libanon došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů, kteří cestovali s ním.
8: Najděte.
9: Fun Play originál série se vrací.
10: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
9: Nová mise.
11: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
9: Nová výzva.
12: U nás se vždycky něco stane.
9: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Fun Play.
4: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
13: Máte pocit, že vaše úspory na běžném účtu zbytečně ztrácejí hodnotu? Nechte je pracovat. Navštivte stránky Frekvence 1 a soutěžte s VUB bankou o elegantní tablet Lenovo IdeaTab s dotykovým perem. Spoření bez limitů od VUB banky přináší atraktivní úrok bez zbytečných podmínek a s úroky připisovanými každých 24 hodin. Volte chytře, zapojte se do soutěže na webu Frekvence 1 a zhodnoťte své peníze ještě dnes.
14: Chtěl bych napsat báseň,

0: Tohle je víkendová frekvence 1, respektive víkendové ráno, pro někoho už taky víkendové dopoledne, za malou chvíli další porce muziky, taky krátké zprávy, no a už za malou chvíli taky slibovaný výlet do 80. let a připomeneme si muže se zvláštním jménem Murray Head. Angličan, který v roce 85 se proslavil hitem z muzikálu Šachy, který napsali pánové ze skupiny ABBA Björn a Benny, nebude chybět samozřejmě ani hitovka One Night in Bangkok a k tomu 7 faktů Honzy Dětka na frekvenci 1. Teď pojďme na ty slibované krátké zprávy, 9:30 na frekvenci 1.
1: Dobré dopoledne, přes 20 aktivistů obsadilo dnes v Markvarticích na Jihlavsku chov prasat. Chtějí upozornit na podmínky chovu. Další aktivisté protestují před bránou podniku. Na místě je policie. V Česku letos do konce srpna přibylo 12,5 tisíce společností, což je meziroční nárůst o 17%. Vyplývá to ze studie. České tenistky se dnes utkají s Ukrajinou o zisk poháru Billie Jean Kingové. V Číně budou svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové usilovat o 12. titul a první od roku 2018.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Zdržíte se na Pražském okruhu.
3: S komplikacemi počítejte na Pražském okruhu. Na 16. půltém kilometru u Slivence probíhá osazování nosníku mostu. A z tohoto důvodu dochází v obou směrech opakovaným krátkodobým uzavírkám. Uzavřen je i výjezd z Pražského okruhu exitem 62 k dálnici D1 i k dálnici D10. Ukončení prací je plánováno na dnešní 12. hodinu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.

0: Bezmála 40 minut a jak jsem sliboval, ve víkendovém ránu už připravená hudební encyklopedie Frekvence 1.
1: 7 faktů Honzy Gětka.
2: Hudební encyklopedie Frekvence 1.
3: No a teď už na chvíli zpět do 80. let. Zdraví vás Honza Dědek a přináší písničku o šachovém utkání mezi USA a Sovětským svazem v době studené války, které se odehrávalo v Bangkoku. Navzdory takhle zvláštnímu tématu se z písničky stal poměrně velký hit. Je to písnička z původně koncepčního alba a následně muzikálu Chess. Autory byli Benny a Björn, jinak pánská polovina legendární kapely ABBA. Text napsal slavný Tim Rice.
2: Za druhé.
3: Slova písničky One Night in Bangkok pojal jako hru s dvojsmysly, kdy hraní šachů srovnává s nočním životem v hlavním městě Tajska. Zpívá se tam třeba Pozval bych vás, ale dámy, které používáme, by vás nenadchly.
1: Za třetí.
3: Sloky rapuje anglický herec a zpěvák Murray Head. Refrén zpívá švédský zpěvák Anders Glenmark. A zatímco refrén vychvaluje vzrušující atmosféru Bangkoku, sloky tohle město zesměšňují zmínkami o čtvrti červených luceren, bahnité staré řece a ležícím Budhovi. Všechno tohle je údajně mnohem, mnohem nudnější než nejnudnější šachová partie.
2: Za čtvrté.
3: Dále tak zmiňuje třeba herce Jula Brynnera, který se proslavil svou rolí ve filmovém muzikálu Král a já, který byl v Thajsku zakázán. A tak nikoho nepřekvapilo, že thajská organizace pro masovou komunikaci zakázala v roce 1985 i písničku One Night in Bangkok. Údajně kvůli projevu neúcty k buddhismu.
1: Za páté.
3: Svět to ale viděl jinak. Písnička One Night in Bangkok dobila vrchol 10 hitparád. V USA byla třetí a ve Velké Británii 12.
2: Za šesté.
3: Mimochodem jde o zajímavá umístění, vzhledem k tomu, že uvedení muzikálu v londýnském West Endu bylo senzací roku, zatímco broadwayská produkce totálně propadla.
1: A konečně za sedmé.
3: A Murray Head? Hudbě se věnuje dodnes, ale nikdy už se žádného dalšího hitu nedočkal. Tak pojďme na ten, díky kterému ho známe i u nás. Tady je na Frekvenci 1 One Night in Bangkok z roku 1984.

0: největší.
1: Největší hity posledních let.
2: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co...
0: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte se.

přitom si mě za ruku chytil, jestli chvíli, malou chvíli má. Frekvenci.

0: Tak je rozramacoty a do další hodiny už teď, přátelé, můžu slíbit, že 100% si společně vychutáme Sunrise Avenue. Bude i novinková Dara Rollins a nebo Imagine Dragons.
1: Playbaru došlo k únosu právníka a dalších třech těchů, kteří cestovali s ním.
2: Jděte.
3: Fun Play originál série se vrací.
4: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
3: Nová mise.
5: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
3: Nová výzva.
6: U nás se vždycky něco stane.
3: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Fun Play.
7: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
0: No tak my se pojďme vrhnout rovnou do těch zpráv.
8: A přeju vám hezké dopoledne. Aktivisté obsadili chov prasat na Jihlavsku. Čeští fotbalisté prohráli s Chorvaty a kvůli montáži mostu jsou kolony na Pražském okruhu. Přes 20 aktivistů obsadilo dnes v Markvarticích na Jihlavsku chov prasat. Chtějí upozornit na podmínky chovu. Další aktivisté protestují před bránou podniku. Na místě je také policie. Nechte si zkontrolovat kotly. Odborníci opět varují. V Česku v tomto týdnu na mnoha místech začala topná sezóna a už hlásí první případ otravy oxidem uhelnatým. Ten řešili záchranáři na Novojičínsku. Přiotrávili se tu dva seniori, které s vysokou hladinou oxidu v krvi převezli do nemocnice. Umělá inteligence se vymyká kontrole. Americká společnost OpenAI pozastavila trénování svých nejnovějších modelů umělé inteligence. Reaguje tak na několik případů, kdy

0: naráží na neochotu, když zájem klubu zůstává často vlažný. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Čeští fotbalisté v úvodním utkání nového ročníku Ligy národů prohráli s Chorvatskem 1-2 a nevyšla jim premiéra pod španělským trenérem Santinem Deniou. Ten vedl reprezentaci do zápasu jako první zahraniční trenér, který nebyl československého původu. Všechny branky padly v Edenu až po přestávce. Český celek neporazil Chorvaty ani v sedmém vzájemném zápase.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Máme před sebou slunečný den, většinou bude polojasno až oblačno, během dne bude oblačnosti od západu ubývat až do úplného vyjasnění a nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A dnes od rána počítejte se zdržením na Pražském okruhu.
3: S komplikacemi počítejte na Pražském okruhu. Na 16,5 kilometru u Slivence probíhá osazování nosníku mostu. A z tohoto důvodu dochází v obou směrech opakovaným krátkodobým uzavírkám. Uzavřen je i výjezd z Pražského okruhu exitem 62 k dálnici D1 i k dálnici D10. Ukončení prací je plánováno na dnešní 12. hodinu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
1: Víkendové vysílání na Frekvence 1 pokračuje, na místě, na značkách už je připravený Mára Malášek, hezké dopoledne.
4: Pěkné, dobré ráno.
1: Ty máš ráno ještě, ne? Jo? Dobře, jak Ježiš, kdo? Tak,
4: jako, promiň, nezlob se na mě, ale...
1: Já se nezlobím.
4: Nezlobíš se, nehněváš se, to jsi hodná, že jsme to nezačali hnedka takhle jako ve hněvu, to bych nerad. To se totiž potom s tebou potáhne celý den a jak já tady budu dneska až do 10. večerní...
1: Je, to si tě všichni užijou.
4: No, to je velká. Ano, tom. My si to společně užijem. Zítra státní svátek.
1: Ano.
4: Už máš nějaký plán na zítra? Klenoty třeba? To je jediné místo, kde nebude fronta asi v Praze.
1: Myslíš, že tam nebude fronta?
4: Tam fronta na Klenotech?
1: Tam nikdy není. Tam můžete jít kdykoliv.
4: Přesně. Kdykoliv si vzpomenete, zaběhnete se, otočíte se na Klenotech. Tak jaký máte plán?
1: Ještě nevím, asi nějaká příroda. Tam by nemusely být fronty, co?
4: Tam bych se toho obával, protože na hřiby bude vyrážet každý druhý. Policie rozdává pokuty, nejezděte autem.
1: To ne.
4: Budete pěšky.
1: Ale dají se sbírat teď na houby z auta, jsem to viděla. I jsme to zažili. Jedeš po silnici a normálně vidíš houby. Fakt.
4: Kdyby to tak fungovalo s těma klenotama, co?
2: To nejlepší z muziky. A Marek Malášek.

0: O tu správnou nedělní hudební kulisu se vám stará Frekvence 1. Máme čtvrt na 11, no a teď jak vlastně nás čeká ten státní svátek, říkám to správně, Lucie?
1: Ano, ano, 28. zítra.
0: Tak jsme se bavili, jako co máš v plánu, ale zároveň je taky třeba taková doba, i když teda je pěkně, zaplať pán Bůh, tak lidi hodně jako často přes ten svátek usednou k televizi a teďka koukají, že ho předávají někdy pohádky, vlastně pravděpodobně pořád, tak teď je tam nový seriál, jmenuje se Slib, on už teda jako docela dost dlouho běžel na Slovensku, na Markíze, a ten teda, já jsem to teda ještě neměl čas schlédnout ani jediný díl, ale ukazuje absurdní život socialismu. Pamatuj si něco na což z té doby, co na tebe tak jako zanechalo?
1: Na mě asi jako vyloženě to takový jako dopad nemělo, ale třeba co si dodnes pamatuju z té doby, tak je to, když jsi vlastně ještě doma neměl telefony. Já vím, že to moc není jako vyloženě, co by jako trápilo ty lidi, ale pro mě jako tohle, já si vlastně pamatuju, že jsme doma neměli telefon, běhalo se až někam nahoru do kopce do budky telefonovat, a pak si pamatuju, že někdo přinesl džíny a všechno se všichni jako hrozně řešili, kde je sehnal a jakože v Tuzexu, a pro mě vůbec jako dítě jsem si nedovedla představit, co to ten Tuzex je. Mě nikdo nedokázal vysvětlit, co to je. Říkám, to je ten obchod jako na té evropský, ale jako proč je tak zvláštní, jako víš, vůbec jako dítě jsem to, ano, jsem to vůbec nepobírala.
0: No, tak je teda pravdou, že já si to pamatuju až z 89., kdy vlastně už byl konec, a to si teda pamatuju, jak jsme s mojí ctěnou matkou Danuškou zvonili klíčema a já jsem stál na popelnici, abych aspoň něco viděl, protože máma si cítila velký tnutí se tam jít podívat, tak to si pamatuju, to byla taková ta popelnice, měla na boku takovou tu kličku a tím se vysypával ten popelník, co byl nahoře.
1: A jo.
0: Hranata.
1: No jo,
0: to tak měla. Toto já si pamatuju, že jsem na tom stála. Byť teda klíče nemá je svoje, tak jsme zvonili udatně. Proč o tom mluvím? Máme tady písničku Slub od Dary Rollins, která je vlastně titulní písní právě tady k tomuto seriálu. Pro ty, kteří nemluví slovensky, je to Slib. Jsem říkal, že by to bylo, kdyby se ten seriál jmenoval Posol, tak by to mohlo znamenat jako Posol chleba, že? A on by to byl Posel. Tak si tu Daru pojďme dát.
1: Dobře.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: Frekvenci 1, taky Enrique Iglesias. Za 2 minutky bude 10:30. Pokud byste chtěli přátelé někoho pozdravit třeba k svátku, popřát Jonášům nebo k narozeninám, klidně můžete, napište mi SMSku na číslo 736 3034. No a než si dáme Evu Farnou a taky Imagine Dragons, tak se podíváme na silnice.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Komplikacemi počítejte na Pražském okruhu. Na 16,5 kilometru u Slivence probíhá osazování nosníku mostu. A z tohoto důvodu dochází v obou směrech opakovaným krátkodobým uzavírkám. Uzavřen je i výjezd z Pražského okruhu exitem 62 k dálnici D1 i k dálnici D10. Ukončení prací je plánováno na dnešní 12. hodinu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
1: Frekvence 1.
3: Nejrychlejší dopravní servis.

O tu nejlepší muziku se s vámi dělíme na Frekvenci 1. Právě teď dohrála Aquam, no a jak jsem sliboval, tak taky popřejeme všem dnešním oslavencům. Svátek dnes slaví nakonec jakého, jako každého 27. září Jonáš, jméno mužské hebrejského původu a vykládá se jako holubice. Tak, pánové, všechno nejlepší, hodně štěstí i zdraví a ze slavných osobností dnes narozeniny slaví třeba Avril Lavigne.

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.

0: Hey the Hill na frekvenci 1. Já už teď mám připravenou do další hodiny Pink. Taky se přidá Honza Kalousek. A přihodí mi Sandru. Tak s takovou muzikou můžete na frekvenci 1 100% počítat.
1: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
2: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem.
3: Pěknou neděli. Odborníci chtějí odstřelit nejvyšší stavbu v České republice. Hasiči v Plzni si upraví semafory podle sebe a Brno má nového obyvatele, jejím vzácný tygr. Česká republika přijde o svou dominantu ve středočeském kraji. Nejvyšší stavbu v zemi chtějí odstřelit. Jde o dva vysílače u Liblic u Českého Brodu na Kolínsku. Jsou vyšší než Eiffelovka, ale už z nich nic nevysílá a zachránce se bohužel ještě nenašel. A tak mají jít do poloviny října k zemi. Pro mnoho řidičů je to stále navigační bod, že se blíží například od Hradce Králové na Prahu. Plzeň začala testovat systém, který má hasičům při cestě k zásahu usnadnit a urychlit průjezd křižovatkami. Pilotní projekt na 10 křižovatkách využívá informace o poloze a směru jedoucího hasičského auta. Systém v předstihu upraví semafory a současně může předem upozornit šoféry přes informační systémy jejich vozu na blížící se zásahové vozidlo. Plzeň je takovým prvním městem v Česku, řekl Jan Vítek z Národního expertního týmu pro kooperativní inteligentní dopravní systém.
4: Systém propůjuje informace o tom, že vzniká hasičský zásah a velmi inteligentně je schopen sestavit trasu přes město a na křižovatkách na trase aktivovat zelenou vlnu. Pro ty hasiče spouští na všech křižovatkách prioritní zelenou, to znamená z toho směru, ze kterého přijíždí, je zelená, ostatní směry červená, žádný provoz křižovatce, bezpečný průjezd. Další vrstvou je odeslání informace k řidičům, takže vidí před sebou pozor, bude projíždět vozidlo hasičů, uvolní prostor dostatečně včas.
3: Pokud se nový systém osvědčí, měl by se rozšířit na stovku světelných křižovatek v Plzni. Mohl by se rozšířit i do dalších měst a využívat by ho časem měla taky záchranka a policie. Zoologická zahrada v Brně má nového tygra sumaterského. Ze zahrady v německém Krefeldu byl přivezen v noci na sobotu. Zatím si zvyká, návštěvníci ho ale uvidí až v následujících dnech. Informuje o tom mluvčí zoo Brno Jan Bedřich.
5: Cestu zvládl velmi dobře a také po příjezdu reagoval na nové prostředí.

0: druhu v Brně. Tygr sumaterský patří mezi nejohroženější velké kočkovité šelmy na světě. V finále poháru Billie Jean King mezi českými tenistkami a Ukrajinou zahájí Karolína Muchová, která se v úvodní dvouhře utká s Angelinou Kalininovou. Poté nastoupí na tvrdém povrchu v Shenzhenu wimbledonská šampionka Linda Nosková proti Elině Svitolinové. Začít by se mělo každou chvílí.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
0: Jen pár mraků a slunce, nic víc dneska od počasí nečekejte. Teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na horách 14 až 17.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: Pražský okruh 16,5 km u Slivence hlásí cestáře, omezují tam dopravu. Uzavřený i nájezd exitem 16 od Barandovského mostu, a to až do 14 hodin. Jsou tam 5-kilometrové kolony v obou směrech, tak pevné nervy přejeme. No, ať jedete na výlet nebo chystáte oběd, přejeme dobrý poslech Frekvence 1, vysílá Marek Malášek.
3: A najdou se, Láďo, i někteří, kteří využijí toho, že vlastně zítra volno.
0: Ano.
3: A i teď sobotu, neděli vyrazí do posilovny.
0: Ano. Taky bych vyrazil.
3: Taky bys vyrazil.
0: Ale mám antibiotika, takže nemůžu.
3: Jo, takže nemůžeš.
0: Takže nemůžu.
3: To nám to jejda blbě vyšlo, byť. No, nicméně, dokázal bys trefit takový nepsaný pravidla posilovny?
0: Nepsaný pravidla, no, posilovny.
3: Co by se jako nemělo dělat?
0: No, napadá mě hodně věcí, co by se nemělo
3: dělat. Tak si to
0: dělat.
3: Projdem.
0: Dobře, tak si to
3: napadá
0: projdem.
3: Napadá tě hodně věcí, víc než pět.
0: No jasně.
3: Jsi přísnej na ty sokoly.
2: To nejlepší z muziky.
1: A Marek Malášek.

0: vám vylepšuje tou nejlepší muzikou Frekvence 1. My jsme si řekli s Láďou, protože Láďa, o něm se to málo ví, ale my to tady víme, že je to velký cvičenec. Opravdu.
1: No nevím.
0: No co, permanentku do posilovny máš?
1: Mám.
0: Máš, no. Chodíš tam často?
1: Chodíš.
0: No tak. Pojďme si teda projet nepsaná pravidla posilovny. Já mám totiž obavu, že tento článek napsal člověk, který do posilovny moc nechodí.
1: Jo? Co pak tam píše?
0: No, třeba, jo, první bod, taraj. Posilovna není debatní kroužek.
1: No, dobře, no, to má pravdu, tak jako člověka taky rozčuluje, když čekáš, než tě člověk pustí na ten stroj a on má mezi tím pauzu, mezi sériema a vyřizuje si třeba e-mail.
0: To je něco jiného, to není debatní kroužek, to je to, že se tam někdo přišel zadatlovat.
1: Ano,
0: to je problém, to je velký problém.
1: To je problém, ano.
0: Tak toto by se, prosím, přátelé, jako nemělo dělat, jo, pojďte si to vyřídit v momentě, kdy si měníte ten stroj, nebo jdete na něco jiného.
1: No.
0: Pozor na pohledy, toto si myslím, že je věc, která v posilovně už jako vůbec není,
1: jako to už není, ne, vůbec si, každý si jede to svoje, nevšimá se nikoho.
0: Respekt k ostatním, no, to některým trošičku chybí, že?
1: To jo, no. Už se ti taky stalo, že ti někdo vlezl třeba do série?
0: To si nikdo nedovolí.
1: Ani se tě nezeptal?
0: Ne.
1: Dobře.
0: Tak. Už by tam nikdy nepřišel. Kdybych to vysvětlil. A kdyby se to stalo?
1: Mně se to stalo, já jsem se jenom odskočil na píce, asi 2 metry od stroje. A už tam byl někdo jiný.
0: Prosím,
1: to jsi ještě nedocvičil? Říkám, ne.
0: Taková tam byla vototlačenka.
1: No, bylo, no.
0: Pak tady máme, čistota je základ, tak tam to je, myslím si, naprosto jasný. Prosit si ručník, utřít si po sobě, že jo?
1: Přesně tak. A když tak jsou tam ty ubrousky, že jo? Co někdo neví.
0: Přesně tak.
1: S dezinfekcí.
0: Co je potom teda, ale ještě jako hodně palčivý, tak je to, že třeba někteří si toho naloží tolik a mlátí potom tím závažím.
1: No jasně, to
0: jsou... Tak, když se odhazují činky, že?
1: Jo, to jsou rány, že mám pocit, že se zapropadnem.
0: A co teda je tak? Ještě hodně jako bolavé, tak je to, když jdete do skříňky, máte tam ten zámek a někdo si hold prostě dá ten zámek hned vedle vás. Mm-hmm. Vidíte tam celá plejáda dalších volných skříněk. A samozřejmě jdete se balit a sprchovat v ten stejný moment.
1: Jo,
0: takže se tam potom oba dva, nebo obě dvě...
1: Mlátíte od dvířka,
0: tak,
1: jasně.
0: Přátelé, když máte ten prostor, udělejte si ho pro sebe.
1: Přesně.
0: No, nejvíc se nás jako pálí ten telefon, ty skřínky a...
1: A to povídání, vy, tě zdržování.
0: A to si klidně povídejte, ale hlavně ne přes telefon. Cvičte, sokolové!
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

0: Frekvenci jedna z té nejlepší muziky, Sandra. Za dvě minuty bude 11:30. No, já se ještě rád pohlednu taky za hostem, který se tady stavil u Lubky s Mírou. Byl to herec Marek Němec. A přišla i řeč na to, jak vyrazil jednou s Martinem Písaříkem na výlet.
1: My jsme byli spolu v létě a opravdu, ale to kdybyste viděli, to teda byla tragédie, protože my jsme opravdu vyjeli, jsme říkali, on pracoval někde na Moravě a já byl v Praze, říkal jsem, pojď, já potřebuji jako vymazat trošku hlavu, vyčistit, potkáme se v Humpolci, potkali v Humpolci a teď jsme vůbec netušili, my jsme neměli ani slovník, jako jak budeme spolu mluvit, protože nemáme komunikátory. On měl plně naloženou motorku, já měl obrovský stroj taky a že teda někam pojedeme, měli jsme dva dny. A vyjeli jsme do Orlických hor a my jsme jeli. Asi jsme si vůbec jako nepovídali během té cesty. Různě jsme se tak jako lehce předjížděli a dávali si jako neskutečně gentlemanský přednosti jízdy. Pak jsme trochu i plakali, protože byly nádherný výhledy. Jo, jedete, teď se ta silnice vrásní, teď do toho ty natáčky na těch polích, ty stočený slámy, jo, do toho tu děvčica s hráběma na poli. No byly to nějako nádherný obrazy, takže opravdu jsme tak jako, fakt jsme slzeli. A pak jsme skončili, a já to řeknu, normálně jsme skončili, chtěli jsme skončit monumentálně samozřejmě. Aha. Dopadli jsme v nějakém hotelu v Orlických horách, kde se slitovali a dali nám pokoj, protože viděli, že jsme vyřízený úplně. Tak jsme skončili s Flaškou Slivovice na dětský trampolíně.
2: Nebyl ten pokoj zbytečný.
1: V kožených bundách jsme si milí zlatí povídali
3: na trampolíně
1: o drsných věcech. A seděli jsme na dětské trampolíně. Bylo to jedinečné. Takže dlouhou cestu bych opravdu rád, musím říct, jako vyrazil bych. Ale bohužel prostě ten divadelní život je neúprosný a tam jako prokličkovat tam 4 nebo 5 dní volné téměř nemožný.
0: No takové příběhy kolikrát píše Slivovice. No nicméně celý rozhovor s Markem Němcem si můžete poslechnout na našem webu frekvence1.cz. A jak to vypadá na silnicích? Tak to teď pořešíme s Láďou.
4: Frekvence 1. Doprava.
0: Tak jak?
5: Pražský okruh 16,5 km u Slivence hlásí cestáře, kteří tam opravují a montují most, omezují tu dopravu. Uzavřený například nájezd exitem 16 od Barandovského mostu a to až do 14 hodin. Teď jsou v obou směrech kolony na 5 km. Jinak jsou cesty v Česku volné, je tedy zřejmé, že se ještě spí nebo obědvá. No a možná, že i odpoledne tomu tak bude, protože místo tradiční nedělní špičky čekáme volné cesty, protože zítra je přece pro většinu z nás volno, tak užívejte volných silnic.
4: Frekvence 1.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

Zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměn, jasně mi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malý jisté pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, jedné dne.

Frekvenci 1 taky v Londýn. Za 4 minuty bude 11:15, možná už chystáte oběd, ale pokud teprve tak nějak lezete z postele, tak vám to samozřejmě jedině závidím. No, kdybyste chtěli tip na čtení, něco bych tady pro vás měl. V Blesku pro ženy najdete rozhovor s Helenou Cištíkovou, která jasně prozradila, co by chtěla prožít znovu, jak pečuje o rodinu a kdy jí muž tak trochu zlobí. Nejenom to prozradila legendární režisérka, která by sice už mohla být dávno v důchodu, ale nemá na to ani pomyšlení. Netěšilo by jí sedět doma. Od hurvínka po piano. Blesk pro ženy vyspovídal dámy, které podědili české národní poklady. Je to pro ně radost nebo nechtěný zápsah? V aktuálním čísle také najdete informace o tom, že jsou ženy ohebnější a mají vyvinutý superčich. Jste možná nevěděli, co? A víte, že průměrný člověk zalže během 10-minutového rozhovoru hned 12krát až 13krát? To všechno se dozvíte v novém vydání Blesku pro ženy. Tak se pro něj stavte vašeho oblíbeného novinového prodejce. No a z té nejlepší muziky, než se s Láďou pustíme na čerstvé zprávy, už teď můžu slíbit Pink, přihodím i Pehu a budou i Roxette. Tak buďte s námi a mějte krásnou neděli.

is cool, cause your face is like the cover of a magazine.

0: Frekvenci 1, taky Avicii, pěkně v tempu, tak to při obědě. No, já chystám muziku do další hodiny, dáme si Nickelback. No, kanadská stálice, přihodí mi českou stálici, to není nikdo jiný, než skupina Mirai. Hej, novinkový kousek, který přes toto léto zněl a voněl úplně všude, i na jednom z našich radiokempů. To byla Strážnice a to bylo moc pěkný. No a z té nejlepší muziky přihodím i klasiku, o kterou se postarají Oasis. Gallagher, přesně tak. No ale o zprávy, tak o ty se postará Láďa, pojďme na to.
1: 12 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem.
2: Dobré nedělní poledne. Policie musela odvážet aktivisty, kteří neoprávněně vnikli na zemědělskou farmu na Českomoravské vrchovině. V Libereckém kraji zase bojují proti těžbě kamene a Robert Fico se zase pustil pusu na špacír ohledně vojenské neutrality. Policie ráno řešila aktivisty, kteří neoprávněně vniknuli na soukromý pozemek na Vysočině. Přes 20 lidí ráno obsadilo chov prasat v Markvarticích na Jihlavsku. Další skupina pak protestovala před bránou zemědělského podniku. Chtěli prý upozornit na podmínky chovu. Policie ty, kteří vpadli dovnitř, odvezla v policejních autech. Podle hlavní zootechničky podnik vstupem na porodnu prasat aktivisté naopak ohrozili zdraví zvířat. A ještě jednou aktivisti, tentokrát ze severu Čech, ti se nechtějí vzdát boje, ve kterém nesouhlasí s obnovením těžby kamene na kopci Tlustec v Ralské pahorkatině na rozhraní Česko-Lipska a Liberecka. Združení na záchranu Tlustce se kvůli plánům soukromé firmy Kamenolom Brniště obnovit na kopci těžbu čediče obrátilo i na ústavní soud. A pokud báňský úřad těžbu povolí, je připraveno se soudit a zájmy obyvatel bránit i u Evropského soudu ve Štrasburku. Víc informací má předseda združení Tomáš Řízek.
3: Nelíbí se nám vliv na přírodu, nelíbí se nám vliv na krajinný ráz, je zde silně obydlená oblast a hlavně, co se týká technických záležitostí, obáváme se hlavně technické seismicity a vlivu na nemovitosti, protože všichni, co tady dneska třeba jsme, máme vlastně určité osobní zkušenosti a mně se příčí vysloveně, aby vlastně se těžilo na úkor nás.
2: Tlustec patří k dominantám Česko-Lipska. Čedič se tam těžil od 70. let 20. století a v roce 1994, kdy lom patřil dnes už zkrachovalé firmě Beron, ale začali lidé z okolí proti těžbě protestovat. Stěžovali si na prašnost, provoz aut, hluk a otřesy při odstřelech, které jim ničily domy.

0: Pobřeží USA donutila aerolinky zrušit o víkendu stovky letů. Nepříznivé počasí zasáhlo území, kde žije přes 60 milionů lidí, spadá tam i New York. Zatok Havaji se přiblížil už třetí hurikán v krátké době, a to od srpna. A jiný hurikán teď ohrožuje oblast nedaleko pobřeží Mexika, tam má dorazit v pondělí. Jeho následky pocítí až v Arizoně, Novém Mexiku a Kalifornii. Z Los Angeles pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
1: Slovenský premiér si zase pustil pusu na špacír. Robert Fico opět řekl, že jeho zemi vysvědčila vojenská neutralita. Bratislava jako člen Severoatlantické aliance NATO ale své závazky podle něj dodrží. Tereza Hrochová vyhrála Běchovice, mistrovství republiky v silničním běhu na 10 kilometrů. V ženském traťovém rekordu má 32,28 a má 23. národní titul.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Dneska bude výletní počasí, jen pár mraků, ale spíš slunečno. A teploty ve středních a nižších polohách do 23 stupňů Celsia. Na horách 14 až 16 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Pražský okruh u Slivence, jak jsme říkali, se zhruba na 2 hodiny zavře, a to kvůli usazení mostního nosníku. Uzavírka začne za hodinu, ve 13 hodin bude obousměrná. Místo omezení bude na kilometru 16,5, tedy za sjezdem na Slivenec směrem na dálnici D5. Jinak se jezdí bez komplikací, tak ať vám to dál v neděli během nedělního poledne dobře jede. A třeba ve společnosti Frekvencí, Frekvence 1 a Marka Maláška.
3: No, přátelé, pokud právě teď usedáte k obědu, tomu nedělnímu, tak si nechte chutnat, jak říkával Vladimír Železný. A myslím si, že je ideální čas na to, aby jsme třeba kolem té 12. taky prozradili nějaké typy na výlety. Co ty na to, Láďo?
1: Určitě, vyrazíme.
3: Ne, to by se dalo po obědě.
1: Na dnešní den, anebo na příští týden, myslíš?
3: Na dnešní den.
1: Na dnešní den, ještě stihneme.
3: Zítra ještě to volno.
1: No jo, já zapomínám, prodloužený víkend.
3: To se to netýká, vidíte, jdeš do práce.
1: Nejdu, ale zapomínám na to.
3: No, tak bys taky mohl klidně na výlet, člověče, co bude tak smrdět doma.
1: Přesně.
2: To nejlepší z muziky. A Marek Malášek.

0: námi, no před námi Miraj a jejich malinový sirup, ale taky nástřel akcí, které byste mohli ještě o tomto víkendu a taky o zítřejším státním svátku obrazit. Tak v Mnichovicích, kousek za Prahou, tady je to víkend zabukovaný pro místní Oktoberfest. Svatováclavská pouť, tak ta je samozřejmě už tradičně ve Staré Boleslavi. Ve Velkém Březnu na Ústecku, tady to bude hradební koštování. V Mikulčicích na Jižní Moravě chystají archeologické dny. Znovínský burčák, tak to je akce, která bude po celý víkend ve Znojmě. No v Zábřehu tady očekávejte setkání Hanáků a nezapomeňte, zítra je Mezinárodní den rozhleden, tak to by měly být otevřené i ty, co normálně nebývají. Takže pokud máte nějakou takovou tu rozhlednu, u které už jste dvakrát byli a vždycky byla zapáčená, to zkuste teď, nebo respektive zítra, to by mělo klapnout.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: V Libanu došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů, kteří cestovali s ním.
5: Jděte.
6: Funplay originál série se vrací.
7: Kolik máme času?
8: Maximálně hodinu.
6: Nová mise.
9: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
6: Nová výzva.
10: U nás se vždycky něco stane.
6: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Funplay.

0: Frekvenci 1 taky slibovaní Oasis. Za dvě minuty bude půl jedné. No, s Janem Krausem a Miluškou Bittnerovou se podíváme na, no, novodobé výchovné praktiky, které se uplatňují u dětí studující gymnázium, ale ještě předtím sláďou na silnice.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Samozřejmě, já připomínám, že Pražský okruh u Slivence se dnes na zhruba dvě hodiny zavře kvůli usazení mostního nosníku. Zavírka začne za půl hodiny, tedy ve 13 hodin. Na dvě hodiny a bude obousměrná. Místo omezení bude na kilometru 16,5, tedy za sjezdem na Slivenec ve směru k dálnici D5. Pozorní bude taky řidiči kvůli nehodě osobního auta s motorkářem. Bouralo se na Českolipsku ve Sloupu v Čechách na silnici 268. No, pozorní bude také na Chomutovsku v Krušných horách u Krištofových Hamrů na silnici 223. Tam je další nehoda motorkáře. Jezděte opatrně, i vy motorkáři, a šťastnou cestu.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
3: Vedoucí zájezdu nechala za trest ve Francii 8 gymnazistů ze Slovenska. Co vy na to?
4: No, nevím, co provedli.
3: No, oni nějak jako večer před odjezdem tak nějak jako hodně dělali jako hluk a
4: dělali bordel.
3: Tak měli prostě veselý večírek, jako 6 kluků, 2 holky.
4: A ona je nechala v té
3: Francii? A ona je tam nechala, on s nima teda zůstal, učitel.
4: Ano.
3: Ale jinak zbytek odjel a ten učitel vlastně se tak o ně staral a rodiče museli zajistit přesun těch
4: Já, že si pro ně museli přijet nebo je poslat s tím učitelem. Tak je to zvláštní řešení, poměrně razantní, neobvyklý a něčím je samozřejmě nepatřičný.
3: Umím si představit, že jsem mezi těma 8 na gymnáziu.
4: No, tak to já si umím představit výborně. A dokonce i bez zlobení. Já jsem se dostal jenom s ksichtem a řekli, tak ty nepojedeš. Ale... No a na druhou stranu, tak ono to asi bylo koordinované s tím učitelem, že tam s nima zůstane a tak, ale je to taková patlárna, bych řekl. Jako.
3: Ale zase na druhou stranu, jako musím říct, když se představím sebe v těch 17, 18 na tom Gimplu, že tohleto je zdaleka ten největší trest, který mohla vymyslet, protože tím, že do toho zapojila rodiče, kteří museli zaplatit ten odjezd, no, tak doma byl strašný výbuch. Já, jako kdyby jim to řekla po...
4: Já jako, vím, ale tak máme tam takový jako malej zádrhel, že to, že se chovali blbě, jistě zaslouží nějaký potrestání v rámci teda intencí toho přestupku, ale zrovna jako doprava třeba domů mi nepřijde, že je ta oblast, kde by se to mělo hledat.
1: Jan Kraus a Blondýna.
5: Každé ráno exkluzivně na frekvenci.

0: Frekvenci 1, taky MC Erika Barbara. No pomalu, ale jistě v redakci dáváme dohromady další čerstvé zprávy, které uslyšíte už úderem jedné hodiny, ale do té doby ještě Ed Sheeran, Bára Poláková, anebo Prince Ital Joe a Marky Mark.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Ani v další hodině, kdy se chystá Sia. Připravil jsem i něco pro Emu od Michala Hruzy. A co takhle si dá, to jsme dlouho neměli, Cranberries. No, tak teď už znáte moje hudební plány.
1: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
2: Máte pocit, že vaše úspory na běžném účtu zbytečně ztrácejí hodnotu? Nechte je pracovat. Navštivte stránky Frekvence 1 a soutěžte s VUB bankou o elegantní tablet Lenovo IdeaTab s dotykovým perem. Spoření bez limitů od VUB banky přináší atraktivní úrok bez zbytečných podmínek a s úroky připisovanými každých 24 hodin. Volte chytře, zapojte se do soutěže na webu Frekvence 1 a zhodnoťte své peníze ještě dnes.
3: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
4: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Láďa Jakub na svém místě.
5: Dobré odpoledne na našich frekvencích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Lidé na Příbramsku se budou rozhodovat o odtěžení uranové haldy. Nízká hladina vody v přehradě Karlovy Vary Březová odhalila i historický most. A ŘSD chce příští rok začít stavbu dalších 90 kilometrů dálnic. A začněme sportem. Našimi úspěchy. České tenistky vedou ve finále poháru Billie Jean King nad Ukrajinou 1-0 na zápasy a dělí je jediná výhra od 12. titulu v historii. První bod pro tým kapitánky Barbory Strýcové získala Karolína Muchová, která porazila Antelinu Kalininovou 6-2, 6-3. Triumf Češek v týmové soutěži může završit wimbledonská šampionka Linda Nosková, která se utká ve druhé dvouhře s Elinou Svitolinovou. Vlastník prvoligového fotbalového klubu z Hradce Králové má velké plány. Chce totiž produkovat reprezentanty českého fotbalu.
6: Ondřej Tomek se postupně propracoval z jednoho z pěti majitelů na většinového vlastníka, a tedy nejvlivnější osobnost královéhradeckého fotbalu. Muž, jehož majetek se aktuálně odhaduje kolem 34 miliard korun, mluví o vybudování vlastní fotbalové akademie, výchově mladých hráčů i reprezentantech, kteří zejdou právě z Líhně v Hradci Králové. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
5: Lidé v Dubenci na Příbramsku se v referendu pořádaném spolu s obecními volbami vysloví k plánovanému odtěžení tamní uranové haldy. Budou odpovídat na otázku, jestli souhlasí s vybudováním a provozováním třídící linky u odvalu bývalé šachty číslo 19, a to za podmínek, na kterých se obec dohodla v memorandu se státním podnikem Dejemo. Projekt má umožnit využití historického odvalu po těžbě uranu jako zdroje stavebního kameniva. Počítá s oddělováním radioaktivních částí, kontrolou prašnosti a revitalizací území. Řada lidí v obci má z plánované těžby obavy. Hladina přehrady Březová v Karlových Varech vytrvale klesá a kvůli nedostatku trvalejších srážek se už dostává na nejnižší úroveň za posledních 20 let. Podle mluvčí povodí Ohře se hladina přehrady blíží mezní hranici, kdy bude muset povodí odtok omezit. Uprostřed přehrady hladina odhalila i normálně zatopený historický most. Ten se stal cílem desítek lidí, kteří teď můžou suchou nohou přejít z jednoho břehu přehrady na druhý, a to právě po odhaleném mostě. Do přehrady podle údajů povodí Ohře přitéká z řeky Teplé teď 100 litrů vody za sekundu. Z přehrady podle dnešních údajů ale vytéká 230 litrů. Ředitelství silnic a dálnic plánuje v následujících 15 měsících začít stavbu nových 90 kilometrů dálnic, 50 kilometrů silnic první třídy a zvýšit kapacitu zhruba 13 kilometrů dálnic. Mezi nimi jsou úseky D52 před Novomlýnskými nádržemi v Jihomoravském kraji, úseky Karlovarské D6 u Varů, část Chomutovské D7 u Postoloprt na Lounsku nebo úseky D55 mezi Kokory a Přerovem či Napajedli a Babicemi na Zlíně. Pokračuje mluvčí ŘSD Jan Riedl.
7: Aktuálně je ve výstavbě 266 kilometrů dálnic a silnic první třídy. To jsou především obchvaty měst a obcí. Vládou schválený rozpočet zároveň umožní zahájit další stavby, například dálnici D52 z Pohřelic na Mikulov a dál na Rakousko, nebo D55 mezi Napajedly a Babicemi. Velmi rychle přitom zároveň může pokračovat finální příprava dostavby severních částí Pražského okruhu, nebo i středočeské dálnice D3.

0: doprava.
1: Jak jsme říkali, pražský okruh u Slivence se dnes zhruba na 2 hodiny zavřel kvůli usazení mostního nosníku. Uzavírka začíná právě teď a potrvá do 15 hodin a bude obousměrná. Místo omezení bude na kilometru 16,5, tedy za sjezdem na Slivenec směrem k dálnici D5. Tak s tím počítejte a místo se vyhněte. Uších máte frekvenci 1, vysílá Mára Malášek.
2: No, my se společně v této hodince podíváme na to, jak kulantně oznámit světu, že jsi s někoho našel. No, nedělej v obličeje, Láďo. Víš, kolik lidí to může zasáhnout?
1: Tak to mě zajímá.
2: No.
1: Tak já se to poslechnu.
2: To jsou tací, co by ti o tom dokázali povědět velmi fundovaně. Velmi fundovaně.
1: No, tak ale jo.
2: Jsou dvě varianty. A ono to z toho vychází, že ani jedna není správně.
0: To nejlepší z muziky
3: a Marek Malášek.

0: Backstreet Boys, ta nejlepší muzika je pro všechny skladem. Tady u nás na frekvenci 1, kdy máme 1:15. No, jak bylo v úvodu hodiny nakousnuto, jak správně oznámit světu, že jste si někoho našli a že jste spolu spokojení. No, někdo to dělá tak nějak pokoutně, přesdílí na sítě třeba dva hrnky s kávou, snídaně, propletené nohy na lehátku u bazénu, anebo jenom tak nějak spojené dlaně. No ale jiní na to jdou zase úplně odjinut a po vydařeném randíčku si hned změní nezadaný stav, lupnou tam fotku rovnou třeba z kina nebo z romantické večeře, Bůh ví, co ještě horšího, no podle odborníků ani jedno není správně. Ale podle obyčejných lidí v anketě vyhrál názor, co je komu do toho. No a víte, jak se pozná pár, který mu to klape? No většinou je to tak, že nic nikam nepíšou, nemají totiž čas na hlouposti. Hledí si jeden druhého, takže u pozadí sítě, v ten moment tam máte třeba až 5 let staré příspěvky, no a šťastný pár přece nemusí nikoho přesvědčovat, že jsou šťastní. I to dá rozum.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.

0: Frekvenci 1 taky Tina Turner. No a než si dáme Lady Gaga nebo Robbieho Williamse, teď už by to, Láďo, mohlo být na těch silnicích klidnější.
1: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
0: Kolik říkáš, že ještě moc brzo?
1: Ještě moc brzo, nebo pozdě už.
0: Takže to v neděli potom, celkem 6.7. bude lepší?
1: Nebude.
0: Nebude.
2: Frekvence
1: 1. Doprava. Ale myslel jsem si, že bude. Uzavřená je teď Českobrodská ulice v Praze, a to obousměrně mezi Běchovicemi a Jarovem. Tam se totiž běží závod Běchovický. Nuselský most tady vás čeká ve směru do centra Prahy, zdržení na 16:15 v Nuslích. No a dálnice D10 ve směru z Prahy na Liberec před Mladou Boleslaví hlásí taky zdržení na 42. kilometru pracují cestáři. Kolona je už od Bezděčína zhruba na 10 minut. No další problémy čekejte, jak jsme říkali, na Pražském okruhu, protože Pražský okruh u Slivence je na 2 hodiny až do 15. kvůli usazování mostního nosníku zavřený. Místo omezení je na 16,5 kilometru, tedy za sjezdem na Slivenec směrem k dálnici D5. Jinak by se mělo jezdit tedy bez komplikací. Tak ať vám to i dneska dál během vlastně prostředku tohoto víkendu dobře jede.
0: Ano, říkáš to správně.
1: Tak šťastnou cestu.
0: Tak ať vám to středem víkendu dobře jede.
1: Přesně.
2: Frekvence 1.

co s tím, možná to znáte, když usínáte.

0: Frekvence 1, taky Depeche Mode a do další hodiny Alvaro Soler, Eva Farna a nebo Scatman John. A teď hned si dáme zprávy.
1: 14 hodin, Frekvence 1, zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem.
2: Jak jinak, dobré odpoledne. Vláda se nemůže snažit zavázat justici k tomu, jak bude rozhodovat, upozornil ex-předseda ústavního soudu. Švýcaři polevují ze své neutrality a úspěch hlásí naše kolečková lyžařka i běžec. Vláda se nemůže snažit zavázat justici k tomu, jak bude rozhodovat. Pokud chce mít Česko nezávislé soudy, nemůže mít závislé státní zástupce. V pořadu Poledne s Moravcem to řekl bývalý předseda ústavního soudu a bývalý vicepremiér Pavel Rychetský. Reagoval tak na záměr ministra spravedlnosti Jeronama Tíce z ANO, aby veřejní žalobci ve své práci zohledňovali priority trestní politiky schválené vládou. A že by další rozkol v Babišově vládě, motoristé nemají úmysl vzdát se ministerstva životního prostředí, řekl ministr Macinka. O změně ve vládě nemá indicie. Reagoval na slova Andreje Babiše, že mu prý lidé píšou, aby straně rezort vzal. Není suverenita jako suverenita. Že by Švýcaři z té své trochu couvali, asi by se nebylo čemu divit. Švýcaři dnes v referendu podle očekávání odmítli zakotvit do ústavy přísnější vymezení neutrality této alpské země. Proti iniciativě hlasovali víc než 2/3 voličů. Schválení návrhu by Švýcarsku znemožnilo uvalovat hospodářské sankce na válčící státy anebo spolupracovat v mírových dobách se Severoatlantickou aliancí. Zoo v Brně má nového tygra sumaterského. Ze zahrady v německém Krefeldu byl přivezen v noci na sobotu. Zatím si zvyká. Návštěvníci ho uvidí až v následujících dnech, jak říká mluvčí zoologické zahrady Brno Jan Bedřich.
3: Cestu zvládl velmi dobře a také po příjezdu reagoval na nové prostředí klidně a se značným zájmem. Nyní ho čekají především první dny seznamování s novým domovem. Postupně si musí zvyknout na zázemí tygřích skal, nové pachy, zvuky i chovatele. Nic proto nechceme uspěchat a vše bude záležet především na samotném tygrovi a jeho chování. Stejně tak zatím nelze přesně říct, kdy jej poprvé uvidí návštěvníci. Do venkovní expozice se podívá až ve chvíli, kdy bude podle chovatelů připravený.
2: Bez tygra sumaterského byla zoo v Brně od prosince loňského roku, kdy museli veterináři ze zdravotních důvodů utratit samici satu. Příjezd nového samce je prvním krokem k obnovení chovu tohoto kriticky ohroženého druhu v Brně. Tygr sumaterský patří mezi nejohroženější velké kočkovité šelmy na světě. Kateřina Janatová se o víkendu stala trojnásobnou českou šampionkou v běhu na kolečkových lyžích. V libereckém areálu Liberec Vesec ovládla páteční sprint volně, sobotní závod klasicky na 7,5 kilometru i dnešní stíhačku na 10 kilometrů volnou technikou. Poslední závod vyhrála 29-letá lyžařka Dukly Liberec s téměř 2minutovou převahou před Sandrou Šic. Mužské závody měly naproti tomu 3 různé vítěze. Nejlepším sprinterem byl Jiří Tuš,

0: 15 stupňů Celsia.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Dálnice D10 od Prahy na Liberec hlásí před Mladou Boleslaví na 42. kilometru problém. Pracují tam silničáři. Kolona se tu tvoří od Bezděčína na 10 minut. Pražský okruh u Slivence je na 2 hodiny zavřený, tedy ještě hodinu bude kvůli usazování mostního nosníku. Uzavírka skončí kolem 15. hodiny. Zatím to můžete sjet na kilometru 16,5, tedy za sjezdem na Slivenec začíná omezení ve směru k dálnici D5. Uzavřená je v Praze i Českobrodská ulice směrně mezi Vychovicemi a Jarovem, no a Nuselský most, i tady se nám štosují kolony, do centra je to zhruba na 15 minut. Tak šťastnou cestu. S Markem Maláškem na frekvenci 1.
2: No to byl nějaký rychlej, člověče.
0: Chtěl bys ještě něco dodat?
2: No tak jestli nic nemáš, tak...
0: Jo, myslím, že to mluví za vše.
2: No, Láďa, dneska kej skoupej na slovo. No, nevadí. My se společně podíváme na další díl podcastu Jana a výlety na míru. Kam to bude tentokrát? Kam nás tito dva výtečníci vezmou? No, dozvíte se, dejte mi chviličku. Posílám Evu Farnou, mějte hezkou neděli.
1: To nejlepší z muziky. A Mare.

0: UB40, 2:04. No já jsem slíbil, že se podíváme, kam nás tentokrát naláká Jana Smíronu. České Budějovice, přátelé, tak ty zná asi každý jako město s náměstím Přemysla Otakara II., Samsonovou kašnou, Černou věží. No a vy se v nové epizodě podcastu Jana a výlety na míru podíváte na České Budějovice tak trochu jinak. Jo, Jana Smíronu tentokrát vyrazí za 5 místními nej. Například u Železného lokte, zazděného v radnici, se zastaví.
1: Je to taková tyč. Právě tady zjistíte, proč se říká začet toho loke. Železný pás je o délce 77,8 cm.
2: To je kolik?
1: Je tady zazděnej.
2: Jak je to?
1: Takhle asi.
2: Takhle asi třeba.
1: Jo. A je tady už od roku 1765 a znázorňuje takzvaný vídeňský loket. Délkovou míru, která měla být unifikovaná vlastně v té měřící soustavě v habsburské monarchii. A sloužilo to prodejcům, protože tady na náměstí byly trhy, že jo, vždycky?
2: Jasně.
1: No,
2: takže si šel koupit třeba látku,
1: no,
2: a oni šli odměřit látku.
1: No, právě, že to sloužilo jak těm prodejcům, tak ale i zákazníkům.
2: Jasně, aby si to přeměřili.
1: Přesně tak.
2: Ty rohlíky máte menší.
1: Aby tě tam nikdo nenatáhl. Mě překvapilo, jak je ten loket dlouhej. Jakože proti mýmu dvakrát třeba.
2: Víš, co se podle toho pozná?
1: Vím právě, no. Proto mi to trošku mrzí.
2: Ty máš takový pacičky.
1: Malinko, ty všecko máš malý.
0: No, já si nic dělat, jako pambu vypěstoval, tak to má. Jinak řeč bude taky třeba o bludném kameni, místní kašně, anebo o domě, který je, přátelé, tak úzký, že v něm, když rozpřáhnete ruce, dotknete se skoro obou stěn za ráz. No a protože každý pořádný výlet nesmí končit bez dobrého jídla, přijde na řadu i pikador. Víte, proč se budějovickému párku v rohlíku říká právě takto? A kdo ho vymyslel? A kde si ho dát v té opravdu poctivé původní verzi? No tak koukněte na nový díl podcastu Jana a výlety na míru, který vás vezme za 5 raritami do Českých Budějovic a hned budete vědět, který jaký čí.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: i Tereza Mašková s Markem Lamborou. Jo, my se s Janem Krausem podíváme na to, že jak nejenom mladí teď nepijí a neholdují alkoholu, tak se zkrátka ten alkohol někde hromadí. A to prý není jednoduchý ho skladovat. No jak to vypadá na silnicích? Tak to už nám prozradí Láďa, jestli se to tam taky hromadí.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Hromadí krabice. Máme tu krabici, ale zřejmě bez alkoholu. Mm. Je to na D35 na 284,5 kilometru. Dejte pozor, z Lipníka nad Bečvou na Mohelnici. Policisté taky dokumentují nehodu na Litoměřicku. Dejte se pozor ve Štětí, v Lidické ulici, tam jsou v sobě dvě osobní auta. A bouralo se také na východní Moravě ve Zlínském kraji, v okrese Uherské Hradiště, v Bílých Karpatech na 496. U Komni pozor, kousek od nehody máme na vozovce taky krávu, která částečně brání provozu. Tak s tím počítejte a bezpečně dvěďte.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
3: Bulehlav výrobců alkoholu. Ve skladech se jim hromadí sudy za miliardy. Co vy na to?
4: No, tak pití alkoholu údajně mladí v nějak nepijou ve cvičej. A pak asi se mění vůbec společenské zvyklosti. Já teda neznám přesně ty čísla, ale celkově, jaksi minimálně v Česku, ten fenomén, že ubývá spotřeby alkoholu, je už několik let a údajně je veliký už. Jako z hlediska těch bývalých let.
3: Ono jako přestalo hodně lidí taky pít, protože si píchají ty injekce a ty prý zabraňují chuti na alkohol.
4: Aha, takže taky jo. Hmm. No, tak to já nevěděl ani. Ale tak ten parametr je jedna věc a výsledek je jednoznačný. Prostě spotřeba alkoholu klesá.
3: No, ale zase tyhle ty kořalky, oni vlastně nestratí na kvalitě, ne? Když si počkají.
4: No, tak jo, zkuste to říkat těm výrobcům a obchodníkům toho.
3: Tak já bych ráda utěšila. No,
4: a můžete říct, jako to zkusej odvízt do sebe do Koreje, nebo
1: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: 4 minutky, 3/4 na 3. Láďo, chystáš zprávy, co mi dáš?
1: Češi přijdou o svou dominantu ve středočeském kraji, podle které se třeba řídí na cestě z Hradce Králové na Prahu. Zkrátka ty dva vysílače u Českého Brodu půjdou k zemi. Škoda.
0: Nedá se nic dělat.

0: také Bon Jovi a do další hodiny Cyril, Buty a jejich František a nebo Aerosmith.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo. Sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
3: 15 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem.
4: Babišova vláda už přemýšlí, které daně zvedne. Hasiči v Plzni si upraví semafory pro sebe a policie musela odvážet aktivisty, kteří neoprávněně vnikli na zemědělskou farmu na Českomoravské vrchovině. Zvýšení některých daní se podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO nebude možné vyhnout. Týkat by se to mohlo třeba daně spotřební, rafinerské a další. Schillerová to řekla v České televizi. Připravují se podle ní možné varianty. Zmínila třeba zdanění investičních bytů či některých návykových a škodlivých látek. Česká republika přijde o svou dominantu ve středočeském kraji. Nejvyšší stavbu v zemi chtějí odstřelit. Jde o dva vysílače u Liblic u Českého Brodu na Kolínsku. Jsou vyšší než Eiffelovka, ale už z nich nic nevysílá a zachránce se bohužel ještě nenašel. A mají jít k zemi do poloviny října. Pro mnoho řidičů je to stále navigační bod, že se blíží třeba od Hradce Králové na Prahu. Plzeň začala testovat systém, který má hasičům při cestě k zásahu usnadnit a urychlit průjezd křižovatkami. Pilotní projekt na 10 křižovatkách využívá informace o poloze a směru jedoucího hasičského auta. Systém v předstihu upraví semafory a současně pomůže předem upozornit řidiče přes informační systémy jejich vozů na blížící se zásahové auto. Plzeň je takovým prvním městem v Česku, řekl Jan Vítek z Národního expertního týmu pro kooperativní inteligentní dopravní systémy.
5: Systém propůjuje informace o tom, že vzniká hasičský zásah a velmi inteligentně je schopen sestavit trasu přes město a na křižovatkách na trase aktivovat zelenou vlnu. Pro ty hasiček spouští na všech křižovatkách prioritní zelenou, to znamená z toho směru, ze kterého přijíždí, je zelená, ostatní směry červená, žádný provoz křižovatce, bezpečný průjezd. Další vrstvou je odeslání informace k řidičům, takže vidí před sebou pozor, bude projíždět vozidlo hasičů, uvolní prostor dostatečně včas.
4: Pokud se nový systém osvědčí, měl by se rozšířit na stovku světelných křižovatek nejen v Plzni. Mohl by se třeba rozšířit do dalších měst a využívat by ho časem měla taky záchranka a policie. Policie ráno řešila aktivisty, kteří neoprávněně vnikli na soukromý pozemek na Vysočině. Přes 20 lidí ráno obsadilo chov prasat v Markvarticích na Jihlavsku. Další skupina pak protestovala před bránou zemědělského podniku. Chtěli prý upozornit na podmínky chovu. Policie ty, kteří vpadli dovnitř, odvezla v policejních autech. Podle hlavní zootechničky podniku vstupem na porodnu prasat aktivisté naopak ohrozili zdraví zvířat. A ještě jednou aktivisti, tentokrát ze severu Čech. Ti se zase nechtějí vzdát boje, ve kterém nesouhlasí s obnovením těžby kamene na kopci Tlustec v Ralské pahorkatině na rozhraní Česko-Lipska a Liberecka. Sdružení na záchranu kopce Tlustec se kvůli plánům soukromé firmy Kamenolom Brniště obnovit na kopci těžbu Četiče obrátilo i na ústavní soud. A pokud báňský úřad těžbu povolí, je připravené se soudit a zájmy obyvatel bránit i u Evropského soudu ve Štrasburku. Pokračuje předseda sdružení Tomáš Řízek.
6: Nelíbí se nám vliv na přírodu, nelíbí se nám vliv na krajinný ráz, je zde silně obydlená oblast a hlavně, co se týká technických záležitostí, obáváme se hlavně technické seismicity a vlivu na nemovitosti, protože všichni, co tady dneska třeba jsme, máme vlastně určité osobní zkušenosti a mně se příčí

0: v okrese Praha Východ nebo jinam na výlet. Bude totiž až 24 stupňů Celsia a v úterý dokonce 25. Tak přejeme pěkné babí léto.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Ještě zamíříme na naše hlavní tahy D1. Boustý 21. kilometr od Vyškova na Brno hlásí poruchané auto odstavené v odstavném pruhu. Opatrní buďte na Královéhradecké D11 na 94. půtém kilometru na trase od Hradce Králové na Prahu. Máme nebezpečí, vozidlo je v protisměru. D11, 94. půtý kilometr z Hradce na Prahu, vozidlo v protisměru. No a pozorní buďte v Praze, tam narazíte na nehodu dvou osobáků v Jeremiášově ulici. Bezpečně dojde. No a na nedělní frekvenci 1 stále Marek Malášek.
2: Člověče, jak ty jsi říkal, že svatováclavskou, já už jsem se viděl s masnýma koutkama.
0: Nějakou klobásu, jo?
2: Já jsem spíš myslel na husičku, ale ona je to svatomartinská.
0: Ale to je svatomartinská.
2: Já víš, je brzo.
0: 2 měsíce.
2: No ale to
0: skoro počkat.
2: To uteče jak nic.
0: To je pravda.
2: No,
0: ale zítra si dej něco taky třeba na zub.
2: Co třeba?
0: Co na svatýho Václava? Václavky jsou houby, ne?
2: Jo, no, ale tak to bys musel do lesa, tak jako...
0: Dobře, no tak pivo.
2: No, víš, tak to jsme se pěkně... Vidíš to? A tady by jasně šlo třeba taky na to pivo jako s někým zajít, že jo?
0: Uh-huh.
2: No, já jsem totiž tady našel takový návod k tomu, jak vlastně pokud vám třeba, přátelé, posluchači, chybí polovička nebo protějšek, tak já jsem tady našel, kdy na seznamkách, nebo tak jako různě, kolem toho, nebo kolem těch seznamek se to vlastně celý točí, že jo, v dnešní době, kdy loví chlapi jak kdy ženský. A myslím si, že když toto budeš vědět, tak to lovení potom přece musí být snažší.
0: Jsou nějaký pevní seznamky, jo?
2: Ale furt s tím pivem, člověče, laď ho!

0: Smith a titulní píseň z legendárního filmu Armageddon. No, za malý moment si dáme Cyril, ale to už bude jiný kvapík. No, pojďme se podívat na ty onlineové seznamky, protože to je to, co sloumá světem svobodných. A vlastně je k tomu jednoduché vodítko, jak v tomto světě uspět. Dámy, pokud si chcete právě na seznamce najít svého vysněného, protože normálně, tak jak to bývalo, jestli zvykem naživo, se to už nedělá, tak pozor. Chlapi loví přes oběd, takže dámy, pokud chcete škubnout nějakého štramáka, tak určitě přes oběd. A pánové, pozor, pokud byste taky rádi nějakou štiku na svoji udičku, tak ženy, ty loví zase spíš na večer. Dravci, to víte. Takže pánové, teď už přesně víte, kdy napsat, ale právě v tomto onlineovém světě, jak už nefungují ty klasické zavedené vzorce, že jdete třeba na první rande do restaurace, pozor, když se potkají dva stejně střelení lidi, je dost pravděpodobný, že si třeba řeknou, hele, já jsem tady našel, takhle jako vzhledově si sedíme, fajn, našel jsem levný letenky, co kdyby jsme se seznámili až na Maledivách přes víkend. A víš co, to není vůbec marný nápad. Tak sraz na ruzini. Za hodinku.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90 a Maggi, Dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90 až do 29. září. Kaufland.

0: Expense 1, o půl čtvrté Radek Pastrňák a jeho buty, a tak jejich František, no že se pavouci bojí vysavače, to je otázka, která díží některé naše posluchače, a tak napsali naši arbitrážní dvojici Kolečko Suchánek. No Láďa taky kroutí hlavou, no dozvíš se to malý moment, ale jak to vypadá na silnicích, to by nás taky zajímalo teď.
1: Hlavou. Taky kroutíš hlavou.
2: Frekvence 1,
3: doprava.
4: Já jsem si myslel, že dneska nedělní odpolední špička se konat nebude, protože zítra je volno, takže jsme uprostřed prodlouženého víkendu.
0: A nepovedlo se.
4: Nepovedlo se. Máme tu hlášeno jedno auto v protisměru, nebezpečí je na Královéhradecké dálnici D11 od Jaroměře na Hradec Králové. Před exitem Hradec Králové centrum je auto v protisměru na D11 mezi tím a 90. kilometrem. Tak v místě buďte velmi obezřetní. Pozorní buďte také na silnici 56 na severní Moravě z Frýdla nad Ostravicí do Frýdku Místku na 56. u sjezdu na Bašku. Je tam fronta zhruba na 1 kilometr. Další štosující se kolona je na D1 před Šmejkalkou na Benešovsku. Na 22. kilometru jsou kolony už od sjezdu na Benešov zhruba na čtvrt hodiny. A 15 minut necháte taky v Praze na Pražském okruhu před umezením u Barandova. Kolony jsou ve směru Kruzeni zhruba na, tedy jak jsme říkali, čtvrt hodiny. Tak přejeme pevné nervy a bezpečně dojeďte s Frekvencí 1 a Markem.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
2: Cože?
3: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
5: Můžete mi vysvětlit, proč se pavouci tak strašně bojí vysavače? Moje žena tvrdí, že ho vysavač sežere. Já si myslím, že pavouk prostě nemá rád domácí spotřebiče. Kabel 52 Kroměříž. Já si teda myslím, že když ho vyseješ, tak to má blbý, ten vysavač, jo.
6: Vysavač?
5: Ne, ten pavouk. Teda, když ho vysaje vysavač, tak to má ten pavouk blbý, tak jako doby, já se bojím taky vysavače.
6: Jo, jako tak kdo se nebojí vysavače, tak je sebevrach, jako nebo úplně hloupej člověk, že jo.
5: Já jsem byl teďka na tom baňkování, před měsícem, před dvěma, a od té doby se bojím vysavače teda ještě víc, to fakt bolí, no.
6: A oni tě baňkovali vysavačem?
5: No tak něčím takovým, no.
6: No, to je vývěva.
5: Co je vývěva?
6: Nevím, je to něco zprostýho, ne?
5: Není. Já si myslím, že pavouci se nebojí vysavače, jako ty zlí.
6: Zlí pavouce.
5: Ty se nebojí, hodný se boje, protože vědějí, že by tam měli spoustu těch much a že by to jako lákalo být prostě zlej a zabiják.
2: Cože? Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
3: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

jedna vyloženě optimistický song. Za dvě minuty bude 3:15. Láďa už se pustil do dalších zpráv. No, na silnicích to nevypadá úplně růžově, to zmapujeme hned po zprávách taky. Ale do té doby ještě Krištof Korona anebo John Farnham.

0: Takovou muziku si dáme při neděli.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
4: Byli baron došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů, kteří cestovali s ním.
5: Najděte.
6: Fun Play originál série se vrací.
7: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
6: Nová mise.
8: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
6: Nová výzva.
9: U ono se vždycky něco stane.
6: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Fun Play.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
11: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Od Ladislava Jakuba.
12: Dobrou neděli s datem 27. září. Při cestě přes Atlantický oceán čekejte problémy. Počasí v Severní Americe se zbláznilo. Slovenský premiér si pustil pusu na špacír kvůli vojenské neutralitě a knihovna ve Zlíně bude půjčovat knížky i přes zásilkovnu. A začínáme ve Slezsku a na Severní Moravě. Revizoři na severu Moravy totiž budou natáčet kontroly ve vlacích a autobusech. Už mají dost agresivních pasažérů, kteří jedou často na černo. Už žádné zdlouhavé dokazování přestupků, potyček nebo jen odlišných názorů, píšou Novinky.cz. Koordinátor dopravy v Moravskoslezském kraji společnost Kodis totiž vybaví své revizory přenosnými kamerami. Nosit je budou při všech kontrolách v regionální autobusové i železniční dopravě a taky v městské hromadné dopravě. I na západě Čechy je velmi extrémní sucho. Hladina přehrady Březová v Karlových Varech vytrvale klesá a kvůli nedostatku trvalejších srážek se už dostává na nejnižší úroveň za posledních 20 let. Podle mluvčí povodí Ohře se hladina přehrady blíží mezní hranici, kde bude muset povodí odtok omezit. Uprostřed přehrady hladina odhalila i normálně zatopený historický most. Ten se stal cílem desítek lidí, kteří teď můžou suchou nohou přejít z jednoho břehu přehrady na druhý, a to právě po odhaleném mostě. Do přehrady podle údajů povodí Ohře přitéká z řeky Teplé teď 100 litrů vody za sekundu a z přehrady podle dnešních údajů vytéká 230 litrů. Lidé, kteří vyrazili v těchto dnech do Severní Ameriky, hlavně do USA, se můžou potýkat s problémy v letecké dopravě. Aerolinky totiž zrušily stovky letů kvůli nebezpečným bouřím. Extrémní počasí zasáhlo ve stejnou chvíli jak východní pobřeží, tak i západ kontinentu.
13: Hustý déšť, silný vítr, vysoké vlny a záplavy. Bouře podél severovýchodního pobřeží USA donutila aerolinky zrušit o víkendu stovky letů. Nepříznivé počasí zasáhlo území, kde žije přes 60 milionů lidí, spadá tam i New York. Zatok Havaji se přiblížil už třetí hurikán v krátké době, a to od srpna. A jiný hurikán teď ohrožuje oblast nedaleko pobřeží Mexika, tam má dorazit v pondělí. Jeho následky pocítí až v Arizoně, Novém Mexiku a Kalifornii. Z Los Angeles pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
12: Slovenský premiér si zase pustil pusu na špacír. Robert Fico teď řekl, že jeho zemi vysvědčila vojenská neutralita. Bratislava jako člen Severoatlantické aliance NATO ale své závazky podle něj nakonec dodrží. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně připravila 3 nové služby u příležitosti týdne knihoven, který se bude konat právě od 29. září do 4. října. Čtenáři si nově můžou půjčit domů i gramodesky, využít samoobslužný skener pro digitalizaci tištěných dokumentů, anebo si nechat vybrané dokumenty z ústřední knihovny ve Zlíně doručit třeba prostřednictvím zásilkovny. Svátek svatého Václava si města na Vysočině připomínají koncerty i městskými slavnostmi. Tradičně je budou pořádat v Telči nebo Světlé nad Sázavou a budou i poutní mše. Jedna z nich v zámecké kapli v Náměšti nad Oslavou, víc říká kastelán zámku Marek Buš.
5: Domluvili jsme se s předchozím panem farářem i se současným náměstským, že na svatého Václava zde vždycky bude sloužena slavnostní poutní mše. Jiná ve městě ten den není, čili věřící se scházejí nahoře u nás na zámku.
12: Světce na Českomoravské vrchovině se budou připomínat i v kostele povýšení svatého kříže v Jihlavě. V neděli třeba mší, v pondělí potom koncertem, na kterém vystoupí sbor Melodie a kytarista Pavel Helan.
11: Frekvence 1.
1: Počasí.
12: Co nás čeká a nemine během svátečního rána, bude dost chladno, jen mezi 9 až 5 stupni Celsia. Ojediněle počítejme s přízemním mrazíkem, nejen na Liberecku nebo Prachaticku na Šumavě. Odpoledne bude ale zase babí léto, klidně si vemte mikiny, nebo možná i mikiny s kratším rukávem, bude totiž až 24 stupňů a sluníčko. A to pak bude i v úterý, kdy naměříme i 25.
1: Frekvence 1.
11: Doprava.
12: A ještě rychle pohled na naše hlavní tahy. Opatrní v tuhletu chvíli, buďte u Šmejkalky na D1, kde se zdržíte v obou směrech, jak na Prahu, tak na Brno. Jinak Pražský okruh nám taky vázne kolem Barandovského mostu, i tady se tvoří menší kolony. Jinak by se mělo jezdit během odpolední nedělní špičky bez větších komplikací. Tak ať vám to dál dobře jede. Na cestu vám bude pochopitelně hrát Marek Malášek.
14: Páďo, ty máš doma ve svém šatníku mikinu s kratším rukávem?
12: No, je to takový hustší tričko.
14: No. To je po bráchovi, toto ještě. No, nicméně ta mikina by se třeba

0: 21. Chystáme Jennifer Lopez a Davida Guettu, ale nejdřív na střel akcí, které se budou konat příští víkend. Tak na Plzeňsku v Kokašicích to budou slavnosti jablek. Brambory na druhou stranu, ty se budou velebit na Hlinsku na Veselém kopci. Také se budou zamykat řeky a to Lužnice v Suchdole nad Lužnicí, anebo Ohře v Kinčperku nad Ohří. Jestli patříte mezi otužilce, tak příští víkend se můžete docela zdatně otestovat. V Moravském krase se totiž budou otužilci ráchat v říčce Punkvě. Ano, to je ta z punkevních jeskyní. Takže bude asi o malinko studenější než ty ostatní. No a v Ustopičích se můžete krásně zahřát, to je taky na Jižní Moravě, Mandlobraní 2026 a ve Valticích chystají na příští víkend vinobraní. No, tak to by bylo, aby jsme na příští víkend taky něco nenašli.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.

0: půl páté. O, chystá se jí pokáč, on je totiž rodinný typ, tak proč si ho nakonec nedat, když ta neděle většinou bývala taková rodina, ale rodinné to bývalo i v autě, na dálnicích, v koloně.
1: Je.
0: Je to tak, no, já jsem si to myslel.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Možná, že se ještě nevracíte úplně z víkendu, ale třeba z toho jednodenního výletu ano. No a začněme ne na tolika tradičních místech. Na silnici 15 na severu Čech dejte pozor. Na výjezdu z Litoměřic na Českou Lípu. Nehoda je u výstaviště zahrada Čech Kolony, jsou tam v obou směrech na 15 minut. Potom se bouralo na Pražském okruhu mezi letištěm a D1. U 17. kilometru jsou kolony od sjezdu na Studulky, ale i Lochkov na čtvrt hodiny, a to kvůli stavbě nového mostu. D1 z Prahy na Brno hlásí zúžení u mostu Šmejkalka na Benešovsku, proto je tu omezený provoz. Kolona se tvoří už před sjezdem na Benešov, jede se krokem zhruba čtvrt hodiny. A v Praze je potom bouračka v Chodovské ulici u Plynárny v Michli. Je tam nehoda osobáku s autobusem ve směru do centra, zdržení do 10 minut. Bezpečně dojďte s Frekvenci 1 Markem Maláškem.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
3: V mládí

sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě tu grilovat. Někdo píše statusy.

0: ověřená klasika na frekvenci 1, kterou vystřídá za malý moment Pink. Rodačka z americké Pensylvánie. Tak to bude střídat Michal Hrůza. No a z klasiky Espen Lind. Ale to je muzika, která se do nedělního odpoledne, svého krásného, skoro letního, parádně hodí.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
3: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Aláďa Jakub.
4: Já vám přeju krásný, zdaleka nekonec víkendu. Odborníci varují, vláda nemůže ovlivňovat soudy. ŘSD chce postavit dalších 90 kilometrů dálnic a milovníci umění se příští rok sjedou do Německa. Tady jsou čerstvé zprávy nejen z Čech, Moravy a Slezska. Vláda se nemůže snažit zavázat justici k tomu, jak bude rozhodovat. Pokud chce mít Česko nezávislé soudy, nemůže mít závislé státní zástupce. V pořadu Poledne s Moravcem to řekl bývalý předseda Ústavního soudu a bývalý vicepremiér Pavel Rychetský. Reagoval tak na záměr ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce z ANO, aby veřejní žalobci ve své práci zohledňovali priority trestní politiky schválené vládou. Že by další rozkol v Babišově vládě, motoristé nemají žádný úmysl vzdát se ministerstva životního prostředí, to řekl Petr Macinka. O změně ve vládě nemá indicie. Reagoval tak na slova premiéra Andreje Babiše, že mu prý lidé píšou, aby straně rezort vzal. Ředitelství silnic a dálnic plánuje v následujících 15 měsících zahájit stavbu nových 90 kilometrů dálnic, 50 kilometrů silnic prvních tříd a zvýšit kapacitu zhruba 13 kilometrů současných dálnic. Mezi nimi se chystá třeba úsek dálnice D52 z Brna na Rakousko před novomlýnskými nádržemi na Jižní Moravě nebo úseky karlovarské D6 u Varů, část D7 u Postolprt na Lounsku nebo úseky dálnice D55 mezi Kokory a Přerovem, či Napajedli a Babicemi na Zlínsku. Pokračuje mluvčí ŘSD Jan Rídl.
5: Aktuálně je ve výstavbě 266 kilometrů dálnic a silnic první třídy. To jsou především obchvaty měst a obcí. Vládou schválený rozpočet zároveň umožní zahájit další stavby, například dálnici D52 z Pohřelic na Mikulov a dál na Rakousko, nebo D55 mezi Napajedli a Babicemi. Velmi rychle přitom zároveň může pokračovat finální příprava dostavby severních částí Pražského okruhu nebo i středočeské dálnice D3. Tam už na obou stavbách běží výkupy pozemků.
4: Muzea v Berlíně budou v příštím roce návštěvníky z Německa, ale i z daleké ciziny lákat na výstavy čínského umělce Ai Weiwei, britského malíře Thomase Gainsboroa či Švýcara Arnolda Böcklina. Víc k tomu říká zpravodaj České tiskové kanceláře v Německu Jaromír Mrhal.
6: Výstavy berlínská muzea připraví k uctění výročí narození umělců. Ai Weiweiovi bude příští rok 70, od narození krajináře a portrétisty Gainsboroua uplyne 300 let a od narození švýcarského symbolisty Böcklina 200 let. Vrcholem roku bude znovu otevření části Pergamonského muzea po rozsáhlé rekonstrukci. Po 3,5 letech bude opět k vidění slavný pergamonský oltář. Celé muzeum se ale otevře podle dosavadních plánů až v roce 2037. Jaromír Mrhal, ČTK, Berlín.
4: Ještě doplním, že rekonstrukce Pergamonského muzea v Berlíně začala v roce 2013 a od listopadu 23 je budova pro veřejnost zavřená. 4. června se otevře její část se slavným pergamonským oltářem, fasádou pouštního paláce Mšaty nebo kupolí z Alhambry za 14. století. A ve znovu otevřeném severním křídle bude taky nově koncipovaná sbírka muzea islámského umění. Představí se i část sbírek muzea předasijského umění. Není suverenita jako suverenita, že by Švýcaři z té své trochu couvali. Asi by se nebylo čemu divit. Švýcaři dnes v referendu podle očekávání odmítli zakotvit do ústavy přísnější vymezení neutrality této alpské země. Proti iniciativě hlasovali víc než 2/3 voličů. Schválení návrhu by totiž Švýcarsku znemožnilo uvalovat hospodářské sankce na válčící státy, anebo spolupracovat v mírových dobách se Severoatlantickou aliancí.
3: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Jak se obléct během svátečního dne? No, abyste si vzali celý šatník. Ráno bundu, odpoledne skoro plavky. Ráno bude jen kolem nuly, odpoledne zase 24 a pozítří 25, možná i 26.
1: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Opatrní buďte na severu Čech, na Litoměřicku, na výjezdu z Litoměřic po silnici 15 na Českou Lípu. U výstaviště Zahrada Čech je nehoda, kolony se tam tvoří na 15 minut. Kolony jsou taky na pražském okruhu mezi letištěm a D1 u 17. kilometru od sjezdu na Stodůlky i Lochkov na čtvrt hodiny kvůli stavbě nového mostu. D1 z Prahy na Brno hlásí zúžení u mostu Šmejkalka, kvůli tomu je tam omezený provoz, kolony jsou už před sjezdem na Benešov, jede se krokem na čtvrt hodiny. A v Praze potom pozor na bouračku v Chodovské ulici, na Praze 4 u plynárny v Michli. Je tam nehoda osobáku s autobusem ve směru do centra, zdržení 10 minut. Šťastnou cestu. No a stále vám hraje program Frekvence 1 a na ní váš průvodce Marek Malášek.
0: Ale to jsi řekl moc hezky.
4: Veď,
0: to já to opravdu. Fakt? To teda Láďo, ty jsi pak majster, to je neuvěřitelný. Kdybychom tady měli nástěnku, jak se tam vypotíme a dáme tě tam na měsíc vyset. No nicméně, přátelé, jestli pak víte, jak se pozná takový srap ve vztahu, že třeba nezaplatí.
4: Jo, takhle.
0: Nevytáhne ženu třeba, chci říkat, z hořícího domu, ale třeba z hospody, kde se strhne nějaká mela. Ne. Pro 15 minut vám to prozradím, budete koukat.

0: nejlepší muziku máme na Frekvenci 1 skladem a pro všechny, kompletně bez výjimky, jak pro hrdiny, tak i pro ty, kterým udatnost tak trochu chybí. No, nevadí, teď myslím udatnost takovou tu vztahovou. Ta se většinou pozná až při rozchodu, kdy je vám konec vašeho scházení oznámen formou textovky. No tak to se zkrátka nedělá u slušných lidí, že jo? On totiž ten odkopnutý po čase, až se teda nadechne, začne krmit většinou svoje sítě obsahem chlubivého charakteru a někdy i s takovým komentářem, no jen ať vidí, o co přišel, co mohla mít. No a tak to přece nemáte za potřeby ani jedna strana. Ono to nakonec potvrzuje tady i komentář v diskuzi od Martina K., který píše, já se s přítelkyní rozešel jako formát, no a potom jsme na sebe ještě několik let sem tam denně upadli.
1: Mlačková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: hovorem, máme minutku po půl šesté, no s Janem Krausem a Miluškou Bittnerovou se zaměříme na změnu v lékové legislativě. Prý zmizí některé příbalové letáky. Láďo, čteš příbalové letáky?
1: Ne.
0: No, tak k čemu s nima, že? Morči ti do bedničky.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: A jak to vypadá na silnicích, tak to Láďa naprosto dobře ví.
3: D5 byla před malou chvílí zavřená, už je otevřená ve směru od německého Bavorska Rozvadova na Plzeň na 137. kilometru. Je nehoda, stále se tam ale tvoří po uzavírce, i když už neplatí kolony. No a pozorní, buďte také na příjezdu do Brna i na příjezdu do Prahy, tady se taky tvoří menší kolony v klasických úsecích. Tak s tím počítejte a přejeme pevné nervy.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
4: Největší změna lékové legislativy za 20 let, mohou zmizet některé příbalové letáky. Co vy na to?
5: No nevím, já se v tomhle vůbec nevyznám. Příbalové letáky, to je vždycky velmi nebezpečný číst, protože tam se dočtete, co všechno vám ten lék může způsobit. Zároveň vás upozorňuji, že nenesou zodpovědnost za ty rizika, který způsobí, takže po dočtení si řeknete, jestli stojí za to končit život zrovna s touhle tabletou.
4: Ale oni to dřív nevsali, ale teďka tam píšou třeba jeden z 10 pacientů ano. Má tohle, jeden z milionů má tohle a já to úplně miluju.
5: No na to jsou předpisy, že to musí psát, aby jste byla takzvaně informovaná, že jo? Protože zejména Evropská unie lpí na té informovanosti, to je každá webová stránka, že přijímáte cookies, ale vychází to z inteligence Evropské komise a lidí, kteří to dělají, která je nižší výrazně, jak vidíme, právě z toho, že řada těch opatření jsou nesmyslný.
4: No a teď tam nebudou ty příbalové letáky, to bude strašné místo v té krabičce, mně přijde, že tam je velmi často ten leták tak nadspaný.
5: Jo, tam je to narvaný, no a ještě to tím mikropísmem, no. 45 řečech, kromě češtiny. Druhá pravda je, že měla byste dostat informaci, o tom není pochyb, abyste si neublížila, ale mělo by to být vymyšlený trochu jinak, no. A nemělo by to být, že to rozbalíte ten příbalový leták a máte plný pokoj papíru, že jo? Protože zjistíte, že byl na milionkrát přiložený jako malý papírek a když rozbalíte, tak jste celá papíru.
4: A už nikdy nezabalíte.
5: No, to jde dát zpátky. Ne?
2: Jan Kraus a Blondýna.
6: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

čtvrtě na šest Genesis a taky Phil Collins ve skvělé formě. No, podobně je na tom i mistr zprávarského řemesla Láďa Jakub, kterou začíná kontrolovat, nebo on ji vlastně kontroluje celý den dopravu na hlavních tazích, ale více jí budeme věnovat ještě taky po zprávách. Ale do té doby Meghan Trainor, Eva Farna a nebo The Rembrandts. You're self-destructing, little girl.

0: anebo Pet Shop Boys. To je se na co těšit takto v neděli podvečer.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Láďou Jakubem.
3: Já vám přeju dobrý večer. Pražský arcibiskup a původní litoměřický biskup Stanislav Přibyl se ohradil vůči Andreji Babišovi. V jeho české Dolní Vltavici vystupují dávno schované hroby a náhrobní kameny. A Ostrava bude mít v centru svou vlastní pláž. Tady jsou detaily. Ministerstvo zahraničních věcí a prezident Petr Pavel by měli i po cestě na zasedání Organizace spojených národů pokračovat ve společném postupu v zahraničí, řekl dnes na televizi Prima šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů. Považuje to za prospěšné pro Česko. Podle něj se má odlišit zahraniční a domácí politika. Europoslanec Alexandr Vondra z opoziční ODS společný postup ministra zahraničí a hlavy státu v USA ocenil. Pražský arcibiskup a původní litoměřický biskup Stanislav Přibyl se ohradil vůči Andreji Babišovi. Vadí mu jeho slova o omezování peněz do škol, hlavně těch soukromých a církevních. Kdyby stát peníze škrtal, nezbývalo by podle něj nic jiného, než školy zavřít.
4: My jako církve do toho musíme dát dosti na naše aspoň možnosti, protože jednak ty budovy a veškeré to zařízení to jde za námi. Druhá věc je ta, že ty dotace církevním školám jdou, co se týče valorizací, jdou s určitým zpožděním za školami státními, takže někdy vznikají v tom mezidobí docela významné jaksi rozdíly mezi hodnocení učitelů církevních a soukromých a státních.
3: České republice bylo v minulém školním roce podle statistiky ministerstva školství 4320 základních škol. Z toho 49 z nich bylo církevních. V jihočeské Dolní Vltavici vystupují dávno schované hroby a náhrobní kameny. Odhaluje je klesající hladina vody na přehradě Lipno na Českokrumlovsku. Letošní sucho způsobilo to, že se tu objevil už vlastně skoro celý hřbitov. Na sucho je i přehrada Husinec na Prachaticku, taky na jihu Čech. Ta je skoro bez vody, je tam jen 13% vody, tedy připomíná spíš takovou kaluž. Letos je prý situace podle vodohospodářů zdaleka nejhorší. No a u vody ještě zůstaneme. V Ostravě už myslí na příští léto a přírodní koupání. Moravskoslezská metropole totiž upraví koryto i břehy řeky Lučiny, aby sloužily k relaxu a koupání. Vybrané atraktivní části budou doplněné o mobiliář a pobytové terasy, sedací schody, ohniště, bude tam i vysoká lávka a řada dalších prvků. Autoři projektu nezapomněli na hrací prvky pro děti a taky naučné panely. Břehy ke koupání a rekreaci chce město Ostrava upravit hlavně v okolí soutoku Lučiny s Ostravicí, a to v blízkosti Slezsko-Ostravského hradu. No a teď ze sportu z východních Čech, tam mají velký problém. Fotbal na Rychnovsku je totiž ve velké krizi. Kluby často nemají dětské oddíly a nedostatkovým zbožím jsou i trenéři.
5: Hned polovina z 32 okresních klubů v regionu nemá vůbec ani dětský tým. Chybí i takový základ, jako je třeba stabilní vedení výběrových kategorií. A to přesto, že mladí hráči jsou úspěšní a soupeře pravidelně porážejí. Novou naději a cestu k profesionálnějšímu přístupu teď v příhraničním Rychnovsku nabízí nová spolupráce s polskými partnery. Jenže i ta naráží na neochotu, když zájem klubů zůstává často vlažný. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Boston Bruins se zvolili nového kapitána. 28. mužem v této prestižní funkci se v tradičním celku stal český útočník David Pastrňák. Během 13 sezon za klub sbíral 933 body v základní části. Z Bruins si v sezóně 2018-19 zahráli finále Stanley Cupu. Pastrňák je aktuálně jediným českým kapitánem v NHL. V předchozích dvou sezonách se stejné počty dočkal v Anaheimu zadá Kratko Gudas, ale ten pro ročník 26-27 podepsal podepsal kontrakt s Floridou. Rodák z Havířova Pastrňák hraje za Boston od sezony 2014 a už v současné době patří mezi bodově nejlepší hráče v historii týmu ze státu Massachusetts.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Na cestu ven se nad ránem oblečte, bude těsně nad nulou. V Jizerských horách na českém severu a nebo na Šumavě na Prachaticku čekáme i přízemní mrazíky. No a co odpoledne? To bude zase léto. Babí léto a až 24 stupňů Celsia. V úterý dokonce 25 nebo 26 stupňů na slunci.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Počítejte s uzavírkami, které se na nás valí ze všech stran, třeba na střední Moravě na Hané, provoz na silnici první třídy 47, v Hranicích na Moravě na Přerovsku, v Olomoucké ulici od pondělí 5. října zhruba na 2 týdny omezí oprava vozovky. Silničáři tu budou vyměňovat asfaltové vrstvy na kilometrovém úseku od okružní křižovatky ve směru do centra města. Tak s tím počítejte a bezpečně dojeďte třeba ve společnosti Frekvence 1 a Marka Maláška. Dnes máme 5,5 minuty po 6. Dobrý večer.
0: Řekl jsi to přesně, Láďo, no a to je čas, kdy my se podíváme taky na gratulace. Svátek má dneska Jonáš a jestli by měl někdo narozeniny a my o tom nevěděli, což se může stát, no tak ať napíše, že jo?
3: Přesně tak.
0: No 736, 300 a 34. Tady mu nikdo hlavu neutrhne a naopak my tu gratulaci vyřídíme.

0: frekvenci 1 Mr. Prezidenta, vyloženě letní kousek, který se, myslím, do toho babuletního počasí parádně hodí. No ale já jsem sliboval, že popřejeme dnes všem oslavencům. Tak svátek má Jonáš, jméno asi, jak už víte, dokážete vytušit, hebrejského původu a jeho význam je takový vznosný, no, holubice. Tak pánové, všechno nejlepší od něj, štěstí a zdraví. A ze slavných osobností já jsem si našel, jsem si to lehce připravil, tak má dnes 42. narozeniny třeba zpěvačka Avril Lavigne. Ale není sama, dnes slaví třeba i 66. David Koller. 50. má dneska Monika Absolonová, no a Ivana Chýlková, krásné, no a třetí narozeniny, tak všechno nejlepší.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: klasika ve vysílání Frekvence 1, to jsou Pet Shop Boys, jinak bude i Anastasia, anebo taky Stín katedrál, to už ale Petr Mukašal. No a Petr Kolečko společně s Michalem Suchánkem teď dokáží, že opravdu jejich rady jsou fundované a do jisté míry i velmi erudované. Zvlášť pokud se jedná o smích.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Když se člověk směje tak, že nemůže popadnout dech, proč se vlastně směje ještě víc? Neměl by mozek v takové situaci říct, hele kámo, přestaň, potřebujeme kyslík, Simona 31, rakovník.
3: Hele kámo, přestaň, potřebujeme kyslík.
2: No, ona to myslí Simona tak, což docela chápu, že když se nám hrozně něco líbí a smějeme se tomu, jaký humor, že proč na to vlastně můžeme na konci až umřít, když fakt se nemůžeš nadechovat, prostě nedá se to vůbec jako zastavit. Ten
3: proto
2: smích.
3: Se říká umřu smíchy?
2: Umřít smíchy, jo. Já umřu smíchy, jo.
3: Tak to bych chtěl vidět, zažil jsi to někde?
2: Ne, ale dá se zarusit tím stejkem hodně lehce, jo? Že vlastně hodně se směju, jsem na bifteku, někdo mi řekne nějaký vtip, třeba nějakou anekdotu židovskou.
3: Jo, tak to bych se udusil taky.
2: No, a hodíš si v tu chvíli vlastně nekošer stejk prostě do krku, tak se, tak tomu se říká umřít smíchy, no.
3: Aha.
2: Musíš kousat hodně, no.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: Jamuka, Šalom a Stín katedrála. Za 3 minuty bude 6:45. Láďa pomalu, ale jistě začíná kompletovat zprávy. Taky překontrolujeme silnice. No a zítřejší počasí, ať víte, do čeho skočit, když budeme mít zítra ten státní svátek.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
3: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: O tu nejlepší muziku se s vámi samozřejmě na Frekvenci 1 podělíme i do další hodiny. I mám v plánu Debbie. Připravený je i Marek Ztracený. Obuj si mý boty, jestli mě chceš. A nebude chybět ani Jeňa. Když už je ta neděle, tak to před tím státním svátkem. Ne, to se hodí.
1: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
2: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Láďa Jakub.
3: Přeju krásný zářijový víkend. Garáže jsou v České republice stále dražší a dražší. Řeka Bílina se z trubek podzemí na Chomutovsku vrací do přírodního koryta na povrchu a do nové kaple v Loučce na Zlínsku přichází stále víc turistů. Garáže a garážová stání zdražují téměř ve všech našich velkých městech. V některých případech jejich ceny v září meziročně vzrostly o víc než 60%. Nejdražší jsou teď v Brně, kde se garáže i místa k parkování pohybují okolo 900 tisíc korun. Nejlevnější garáže jsou pak v Ostravě, kde stojí zhruba 300 tisíc korun. A stání jsou nejlevnější i v Olomouci s cenou asi 490 tisíc. Vyplývá to z analýzy realitní platformy Valuo. Vodohospodáři už vrací řeku Bílinu na Chomutovsku zpátky na zem. Doteď částečně tekla skrytá v trubkách pod zemí. Jde o úsek původního takzvaného Ervěnického koridoru. Dělníci tu mají velmi netradiční práci. Tvoří tu zeminu, která zabrání prosakování a ztrácení vody řeky Bíliny v novém korytu do země. Městská část Brno-Střed po 4 letech prací dokončila obnovu architektonicky ceného prvorepublikového Herdanova bytu v ulici Hlinky 46. Cenné funkcionalistické prostory s původním vestavěným nábytkem a dobovými prvky z 30. let 20. století slavnostně zpřístupnila veřejnosti. Práce s historickými materiály přitom přinesla pro restaurátory řadu výzev, jak popsal restaurátor a historik umění Radek Ryšánek.
4: Pro nás bylo plně od začátku největší výzvou to, že v podstatě téměř všechny povrchové úpravy jsou tady původní, takže se všechny zachovávaly, všechny se je podařilo zachovat. Zajímavým problémem bylo řešení těch částí interiéru, které trvale trpí expozicí ultrafialovým zářením. Musely se ty povrchy víc sanovat, protože byly daleko víc poškozené. Myslím, že krásný výsledek je na té zadní stěně, kde to není téměř vidět.
3: Prostor bude sloužit ke komentovaným prohlídkám, výstavám a reprezentativním účelům. A ještě jeden tip na výlet. U Vizovic na Zlínsku budí zájem výletníků čerstvě otevřená kaple svatého Jana Pavla II. Kapli v Loučce zaplatili místní a jejich spolek. Je prý poděkováním za záchranu obce před nacisty na konci druhé světové války. Dominantou stavby je unikátní zvonohra se 40 zvony. Vizovické vrchy se na přelomu let 1944 a 45 staly totiž útočištěm členů partizánského hnutí. Papež Lev XIV. Dnes ostře odsoudil legalizaci lékařsky asistovaného umírání jako nemorální falešný soucit. Znovu taky zdůraznil katolické učení, a to při návštěvě Lourdes, francouzské katolické svatyně, spojované se zázračnými uzdraveními nemocných. Francouzský parlament totiž v polovině července schválil zákon, který za přísně stanovených podmínek umožní nevyléčitelně nemocným pacientům asistované umírání. Ještě míříme na hokejovou Tipsport Extraligu. Rytíři z Kladna to projeli s Olomoucí 1-4. Motor České Budějovice vyhrál nad Tvervou Litvínov 5-4. Bílí Tygři Liberec Oceláři Třinec 1-3. 2-1 skončil zápas pro Škodovku Plzeň s Mountfieldem Hradec Králové a Vítkovice Mladá Boleslav 6-2.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Nad ránem si vezměte vestu nebo kabát, bude těsně nad nulou a přes den se zase svlékněte. Čekáme babí léto, slunce a 24 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Pražský okruh u Slivence se v noci na pondělí dvakrát krátkodobě uzavře kvůli usazení mostního nosníku. Místo omezení bude na 16,5 kilometru, tedy za sjezdem na Slivenec ve směru k dálnici D5. No a kvůli postupujícím opravám silničního průtahu Jihlavou bude od zítřka zavřená Znojemská ulice mezi Brtnickou a Tylovou, a to včetně dopravní obsluhy. Úsek od Tylovy k čerpací stanici v Jihlavě ale zůstane v této etapě průjezdný. Tak s tím počítejte a bezpečně dojďte s Frekvenci 1 a třeba ve společnosti Marka Maláška.
0: O tu nejlepší muziku se postaráme na Frekvenci 1 a s Janem Krausem probereme další aktuální téma. A ti nepředbíhám událostem, tak pěknou neděli a posílám Debbie. No, jen si na to Honzu Krause počkejte, až víte.
5: To nejlepší z muziky
2: a Marek

0: i Luis Capaldi, ale s Janem Krauzem a Miluškou Pitnarovou se teď zaměříme na takovou hokejovou novinku z Ruska. Jestli se chytne u nás, no těžko říct. Nakonec posuďte sami.
1: Jan Kraus a Blondýna.
2: Nový hokejový nápad z Ruska. Šéf KHL navrhuje, aby zápasy nezačínaly první třetinou, ale nájezdy. Co vy na to?
3: No, to je dost divný.
2: Víš, to je taková jako rozehřívačka, že si pojedou ty nájezdy a kdo vyhraje, tak případně, když bude remíza, tak dostane vlastně jakoby bod navíc.
3: No, tak to mění hokej, ať ho nechábejte, nebo ať si udělají svůj ruský hokej a hrajou si ho. A jinak já bych hokej nechal tak.
2: Oni si udělali výzkum v Rusku a vyšlo Rusku, jim, že fanoušci mají nájezdy rádi.
3: Ano, ruští fanoušci si byli součástí ruského průzkumu a tak ať si udělají tohle ruský řešení. Ale my zbytek světa bychom zůstali rádi na původním hokej. Oni časem zjistili, že podle průzkumu by lidi byli radši, kdyby nehráli s hokejkama, ale s deštníkama. A budou v Rusku hrát s deštníkama, ale to by nám mělo být jedno.
2: A tak tam bude asi záležet na tom, co řekne ten, co zrovna bude jako vedoucí.
3: No v Rusku.
2: No, jasně.
3: No, já myslím, že zbytek světa se tímhle výborným nápadem nezaobírá.
1: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

Bonnie Tylera, Frekvence 1, která vám dělá společnost, taky pokud nás posloucháte na noční vrachotě, no tak to se určitě bude hodit potom i Marek Ztracený, anebo Mika a Eňa. A jestli nás posloucháte takto v neděli v práci, tak vám to teda upřímně nezávidím, třeba někde na pumpě, ale víte co, budem držet společně s vámi basu, mějte pěknou směnu a o muziku, tak o tu se vám s dovolením postaráme.

Že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

doznívající Eňa na frekvenci 1, tak to je jasný signál pro Láďu do redakce, že je čas, aby se pustil do přípravy dalších zpráv, taky kontroly zítřejšího počasí a možná stihneme i silniční tahy. Ale to až v celou. Do té doby ještě R.E.M., Alexandra Sten anebo Xito X. Tak buďte

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A s nimi Ládě Jakub, já vám přeju dobrý večer. Pražský arcibiskup a původní litoměřický biskup Stanislav Přibyl se ohradil vůči Andreji Babišovi. V jihočeské Dolní Vltavici na Lipenské přehradě vystupují dávno schované hroby a náhrobní kameny. A Ostrava bude mít svou vlastní pláž v centru města. Ministerstvo zahraničních věcí a prezident Petr Pavel by měli i po cestě na zasedání Organizace spojených národů pokračovat ve společném postupu v zahraničí, řekl dnes na televizi Prima šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů. Považuje to za prospěšné pro Česko. Podle něj se má odlišit zahraniční a domácí politika. Europoslanec Alexandr Vondra z opoziční ODS společný postup ministra zahraničí a hlavy státu v USA ocenil. Pražský arcibiskup a původní litoměřický biskup Stanislav Přibyl se ohradil vůči Andreji Babišovi. Vadí mu jeho slova o omezování peněz do škol, hlavně těch soukromých a církevních. Kdyby stát peníze škrtal, nezbývalo by podle něj nic jiného, než školy zavřít.
2: My jako církve do toho musíme dát dosti na naše aspoň možnosti, protože jednak ty budovy a veškeré to zařízení, to jde za námi. Druhá věc je ta, že ty dotace církevním školám jdou, co se týče valorizací, jdou s určitým zpožděním za školami státními, takže někdy vznikají v tom mezidobí docela významné jaksi rozdíly mezi hodnocení učitelů církevních a soukromých a státních.
1: V České republice bylo v minulém školním roce podle statistiky ministerstva školství 4320 základních škol. Z toho 49 z nich bylo církevních. V jihočeské Dolní Vltavici vystupují dávno schované hroby a náhrobní kameny. Odhaluje je klesající hladina vody na přehradě Lipno na Českokrumlovsku. Letošní sucho způsobilo to, že se tu objevil už vlastně skoro celý hřbitov. Na sucho je i přehrada Husinec na Prachaticku, taky na jihu Čech. Ta je skoro bez vody. Je tam jen 13% vody, tedy připomíná spíš takovou kaluž. Letos je prý situace podle vodohospodářů zdaleka nejhorší. No a u vody ještě zůstaneme. V Ostravě už myslí na příští léto a přírodní koupání. Moravskoslezská metropole totiž upraví koryto i břehy řeky Lučiny, aby sloužily k relaxu a koupání. Vybrané atraktivní části budou doplněné o mobiliář a pobytové terasy, sedací schody, ohniště, bude tam i vysoká lávka a řada dalších prvků. Autoři projektu nezapomněli na hrací prvky pro děti a taky naučné panely. Břehy ke koupání a rekreaci chce město Ostrava upravit hlavně v okolí soutoku Lučiny s Ostravicí, a to v blízkosti Slezsko-Ostravského hradu. No a teď ze sportu z východních Čech, tam mají velký problém. Fotbal na Rychnovsku je totiž ve velké krizi. Kluby často nemají dětské oddíly a nedostatkovým zbožím jsou i trenéři.
3: Hned polovina z 32 okresních klubů v regionu nemá vůbec ani dětský tým. Chybí i takový základ, jako je třeba stabilní vedení výběrových kategorií. A to přesto, že mladí hráči jsou úspěšní a soupeře pravidelně porážejí. Novou naději a cestu k profesionálnějšímu přístupu teď v příhraničním Rychnovsku nabízí nová spolupráce s polskými partnery. Jenže i ta naráží na neochotu, když zájem klubů zůstává často vlažný. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Boston Bruins se zvolili nového kapitána. 28. mužem v této prestižní funkci se v tradičním celku stal český útočník David Pastrňák. Během 13 sezon za klub pozbíral 933 body v základní části. Z Bruins si v sezóně 2018-19 zahráli finále Stanley Cupu. Pastrňák je aktuálně jediným českým kapitánem v NHL. V předchozích dvou sezonách se stejné počty dočkal v Anaheimu za dvakrát

0: Počítejte s uzavírkami, které se na nás valí ze všech stran, třeba na střední Moravě na Hané, provoz na silnici první třídy 47 v Hranicích na Moravě na Přerovsku. V Olomoucké ulici od pondělí 5. října zhruba na 2 týdny omezí oprava vozovky. Silničáři tu budou vyměňovat asfaltové vrstvy na kilometrovém úseku od okružní křižovatky ve směru do centra města. Tak s tím počítejte a bezpečně dojeďte třeba ve společnosti Frekvence 1 a Marka Maláška.
1: Nedělní večer trávíte s Frekvencí 1. Pokud byste chtěli ulevit domácí kase, doporučil bych zkusit správně tipnout poslední slovo. O kolik se bude hrát? No, už je to suma, která by určitě, aspoň podle mě, potěšila každého. No, dejte mi 15 minut, dozvíte se.
2: To nejlepší z muziky
3: a Marek Malášek.

nejlepší muzika a frekvence jedna jako nejlepší nedělní společníci. A pokud pasete po posledním slově, respektive po banku posledního slova, které nám tu nechala skupina Čechomor, konkrétně František s Karlem, tak pokud máte tip na to, co by to mohlo být tím posledním slovem a vyhrát tak necelých 20 tisíc, přesně 18 500, tak v úterý u Lubky s Mírou v ranním vysílání máte jedinečnou šanci. Stačí se dovolat, dobře tipnout, no a Dukáty se sypou jako muzika právě teď. Posílám partu Krištof.

A taky The Bangles už nám dohrávají. No, před námi ještě skupina Jelen a taky jejich kousek Ještě jednu noc. No a pokud byste, přátelé, chtěli, aby jsme vám na Frekvenci 1 proplatili nějakou tu účtenku za cokoliv, za nákup, třeba za tankování, to by se teď mohlo docela hodit, než se to zastropuje. No tak není nic jednoduššího, než tu účtenku poslat sem k nám. Originál si asi raději nechte, ale kopii nám sem pošlete. No, budeme držet palce, jestli vás třeba Jana s Vojtou vylosují, nebo Lubka s Mírou, no to už nechám na nich. A hlavně nezapomeňte k té účtence připsat nějaký pěkný příběh. To se nám to potom hnedka snadněji vybírá. Tak hezký večer.

Backstreet Boys, klasika, která se prostě neoposlouchá, to nejenom tady u nás na Frekvenci 1. To nejlepší k vám budeme posílat i dál, dáme si opět Radeček, no a Láďa na celou dodá zprávy. Tak mějte hezkou neděli.

0: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
1: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: I v 9 přeju, dobrý večer. Garáže jsou v České republice stále dražší a dražší. Řeka Bílina na Chomutovsku se z trubek podzemí vrací do přírodního koryta na povrchu a do nové kaple v Loučce na Zlínsku přichází stále víc turistů. Tady jsou podrobnosti, poslechněte si. Garáže a garážová stání zdražují téměř ve všech našich velkých městech. V některých případech jejich ceny v září meziročně vzrostly o víc než 60%. Nejdražší jsou teď v Brně, kde se garáže i místa k parkování pohybují okolo 900 tisíc korun. Nejlevnější garáže jsou pak v Ostravě, kde stojí zhruba 300 tisíc korun. A stání jsou nejlevnější i v Olomouci s cenou asi 490 tisíc. Vyplývá to z analýzy realitní platformy Valuo. Vodohospodáři už vrací řeku Bílinu na Chomutovsku zpátky na zem. Doteď částečně tekla skrytá v trubkách pod zemí. Jde o úsek původního takzvaného ervěnického koridoru. Dělníci tu mají velmi netradiční práci. Tvoří tu zeminu, která zabrání prosakování a ztrácení vody řeky Bíliny v novém korytu do země. Městská část Brno-Střed po 4 letech prací dokončila obnovu architektonicky cenného prvorepublikového Herdanova bytu v ulici Hlinky 46. Cenné funkcionalistické prostory s původním vestavěným nábytkem a dobovými prvky z 30. let 20. století slavnostně zpřístupnila veřejnosti. Práce s historickými materiály přitom přinesla pro restaurátory řadu výzev, jak popsal restaurátor a historik umění Radek Ryšánek.
3: Pro nás bylo plně od začátku největší výzvou to, že v podstatě téměř všechny povrchové úpravy jsou tady původní, takže se všechny zachovávaly, všechny se je podařilo zachovat. Zajímavým problémem bylo řešení těch částí interiéru, které trvale trpí expozicí ultrafialovým zářením. Museli se ty povrchy víc sanovat, protože byly daleko víc poškozené. Myslím, že krásný výsledek je na té zadní stěně, kde to není téměř vidět.
2: Prostor bude sloužit ke komentovaným prohlídkám, výstavám a reprezentativním účelům. A ještě jeden tip na výlet. U Vizovic na Zlínsku budí zájem výletníků čerstvě otevřená kaple svatého Jana Pavla II. Kapli v Loučce zaplatili místní a jejich spolek. Je prý poděkováním za záchranu obce před nacisty na konci druhé světové války. Dominantou stavby je unikátní zvonohra se 40 zvony. Vizovické vrchy se na přelomu let 1944 a 45 staly totiž útočištěm členů partizánského hnutí. Papež Lev XIV. Dnes ostře odsoudil legalizaci lékařsky asistovaného umírání jako nemorální falešný soucit. Znovu taky zdůraznil katolické učení, a to při návštěvě Lourdes, francouzské katolické svatyně, spojované se zázračnými uzdraveními nemocných. Francouzský parlament totiž v polovině července schválil zákon, který za přísně stanovených podmínek umožní nevyléčitelně nemocným pacientům asistované umírání. Ještě míříme na hokejovou Tipsport Extraligu. Rytíři z Kladna to projeli s Olmoucí 1-4. Motor České Budějovice vyhrál nad Tvervou Litvínov 5-4. Bílí Tygři Liberec Oceláři Třinec 1-3. 2-1 skončil zápas pro Škodovku Plzeň s Mountfieldem Hradec Králové. A Vítkovice Mladá Boleslav 6-2.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Nad ránem si vezměte vestu nebo kabát, bude těsně nad nulou a přes den se zase svlékněte. Čekáme babí léto, slunce a 24 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Pražský okruh u Slivence se v noci na pondělí dvakrát krátkodobě uzavře kvůli usazení mostního nosníku. Místo omezení bude na 16,5 kilometru, tedy za sjezdem na Slivenec ve směru k dálnici D5. No a kvůli postupujícím opravám silničního průtahu Jihlavou bude od zítřka zavřená Znojemská ulice mezi Partnickou a Tylovou, a to včetně dopravní obsluhy. Úsek od Tylovy k čerpací stanici v Jihlavě ale zůstane v této etapě průjezdný. Tak s tím počítejte a bezpečně dojďte z Frekvenci 1 a třeba ve společnosti Marka Maláška.
4: Tak pěkný večer s Frekvencí 1. Pokud se vám taky stává, že některé potraviny v lednici spíš zabírají místo a potom, když je potřebujete, už nejsou k jídlu, no třeba je to tím, že je skladujete ve špatné poličce v lednici. No od toho je jednoduchá opomoc. Dejte mi 15 minut, pošlem si Celine Dion a já vám poradím.
5: To nejlepší z muziky
1: a Marek Malášek.

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
2: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh. A pak ve smíru mít víru, že vše bolavé zhasne a zbyde to krásné, pak uvěřím.

frekvenci 1, tak je Ace of Base a teď jdeme k těm policím v Lednici. Horní police, tady se mají skladovat hotová jídla, nebo zkrátka to, co nedojíte, dorty, zákusky, chlebíčky, pomazánky, ale třeba i otevřená marmeláda. Tady by měla být teplota mezi 6 až 8 stupni. V prostřední policii, tady se teplota obvykle pohybuje mezi 4 až 6, sem patří uzeniny, mléčné výrobky a taky vajíčka. Dolní polička je v Lednici nejchladnější místo, tady by mohla být přibližně 0 až 4 stupně, sem patří syrové maso a ryby. Zásuvky se 4 až 8 stupni, kde je vyšší vlhkost, to zejména svědčí ovoci a taky zelenině. Dveře, tak přátelé, tady jak už asi tušíte, tady by mohla být teplota, protože se nejvíc větrá 8 až 12 a sem se dávají dochucovadla a taky nápoje. No ale pokud máte doma kancelářskou ledničku, takovou tu do pasu, no tak vy jste od toho třídění osvobození. Není to fantastický? No jo, já jsem věděl, že vás potěším. Posílám Jamesa Blanta.

se taky nedělní večerní pohoda s Frekvencí 1, kterou vylepšíme muzikou, a pokud byste chtěli si poslechnout některý z rozhovorů třeba s herci Jiřím Hámou o jeho návratu do seriálu Ulice, anebo třeba taky s Markem Němcem zase o jeho výletu s Martinem Písaříkem, skočte na web Frekvence 1, tam si ho pěkně najdete, protože na ten web se toho vejde jaksi tak nějak víc než do vysílání. A teď si pojďme dát činasky. Jsme Frekvence 1.

0: 21, kde si Láďa už teď připravuje další nedělní zprávy s datem 27. září. Abychom nebyli zbytečně napřed, tak než se mikrofonu Láďa chopí, pojďme si dát ještě YouTube, bude Divoký Bill anebo Verona. Zkrátka, tu nejlepší muziku máme pro vás skladem a užijte si zítřejší státní svátek a zbytek neděle taky.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Babišova vláda už přemýšlí, které daně zvedne. Hasiči v Plzni si upraví semafory podle sebe. A policie musela odvážet aktivisty, kteří neoprávněně vnikli na zemědělskou farmu na Českomoravské vrchovině. Ladě Jakub z detaily.
2: Zvýšení některých daní se podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO nebude možné vyhnout. Týkat by se to mohlo třeba daně spotřební, rafinerské a další. Schillerová to řekla v České televizi. Připravují se podle ní možné varianty. Zmínila třeba zdanění investičních bytů či některých návykových a škodlivých látek. Česká republika přijde o svou dominantu ve středočeském kraji. Nejvyšší stavbu v zemi chtějí odstřelit. Jde o dva vysílače u Liblic u Českého Brodu na Kolínsku. Jsou vyšší než Eiffelovka, ale už z nich nic nevysílá a zachránce se bohužel ještě nenašel a mají jít k zemi do poloviny října. Pro mnoho řidičů je to stále navigační bod, že se blíží třeba od Hradce Králové na Prahu. Plzeň začala testovat systém, který má hasičům při cestě k zásahu usnadnit a urychlit průjezd křižovatkami. Pilotní projekt na 10 křižovatkách využívá informace o poloze a směru jedoucího hasičského auta. Systém v předstihu upraví semafory a současně pomůže předem upozornit řidiče přes informační systémy jejich vozů na blížící se zásahové auto. Plzeň je takovým prvním městem v Česku, řekl Jan Vítek z Národního expertního týmu pro kooperativní inteligentní dopravní systémy.
3: Systém propůjuje informace o tom, že vzniká hasičský zásah a velmi inteligentně je schopen sestavit trasu přes město a na křižovatkách na trase aktivovat zelenou vlnu. Pro ty hasiče spouští na všech křižovatkách prioritní zelenou, to znamená z toho směru, ze kterého přijíždí, je zelená, ostatní směry červená, žádný provoz křižovatce, bezpečný průjezd. Další vrstvou je odeslání informace k řidičům, takže vidí před sebou pozor, bude projíždět vozidlo hasičů, uvolní prostor dostatečně včas.
2: Pokud se nový systém osvědčí, měl by se rozšířit na stovku světelných křižovatek nejen v Plzni. Mohl by se třeba rozšířit do dalších měst a využívat by ho časem měla taky záchranka a policie. Policie ráno řešila aktivisty, kteří neoprávněně vnikli na soukromý pozemek na Vysočině. Přes 20 lidí ráno obsadilo chov prasat v Markvarticích na Jihlavsku. Další skupina pak protestovala před bránou zemědělského podniku. Chtěli prý upozornit na podmínky chovu. Policie ty, kteří vpadli dovnitř, odvezla v policejních autech. Podle hlavní zootechničky podniku vstupem na porodnu prasat aktivisté naopak ohrozili zdraví zvířat. A ještě jednou aktivisti, tentokrát ze severu Čech. Ti se zase nechtějí vzdát boje, ve kterém nesouhlasí s obnovením těžby kamene na kopci Tlustec v Ralské pahorkatině na rozhraní Česko-Lipska a Liberecka. Sdružení na záchranu kopce Tlustec se kvůli plánům soukromé firmy Kamenolom Brniště obnovit na kopci těžbu Čediče obrátilo i na ústavní soud. A pokud báňský úřad těžbu povolí, je připravené se soudit a zájmy obyvatel bránit i u Evropského soudu ve Štrasburku. Pokračuje předseda sdružení Tomáš Řízek.
4: Nelíbí se nám vliv na přírodu, nelíbí se nám vliv na krajinný ráz, je zde silně obydlená oblast a hlavně, co se týká technických záležitostí, obáváme se hlavně technické seismicity a vlivu na nemovitosti, protože všichni, co tady dneska třeba jsme, máme vlastně určité osobní zkušenosti a mně se příčí vysloveně, aby vlastně se těžilo na úkor nás.
2: Tlustec patří k dominantám Česko-Lipska na severu Čech. Čedič se tam těžil od 70. let 20. století. A v roce 1994, kdy lom patřil dnes už zkrachovalé firmě Beron, ale začali lidé z okolí proti těžbě protestovat. Stěžovali si na prašnost, provoz aut, hluk, otřesy při odstřelech, které jim ničily domy.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Sváteční svatováclavské ráno bude chladné, jen mezi 9 až 5 stupni ojediněle s přízemním mrazíkem. A co odpoledne, klidně vyražte na svatováclavskou pouť do Staré Boleslavy v okrese Praha Východ, nebo jinam na výlet. Bude totiž až 24 stupňů Celsia a v úterý dokonce 25. Tak přejeme pěkné babí léto.

0: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Sváteční frekvence 1 a Láďa Jakub. Při cestě přes Atlantický oceán čekejme problémy, počasí v Severní Americe se totiž zbláznilo. Slovenský premiér si pustil pusu na špacír kvůli vojenské neutralitě. A knihovna ve Zlíně bude půjčovat gramodesky i knížky, a to třeba i přes zásilkovnu. A začínáme ve Slezsku a na severní Moravě. Revizoři na severu Moravy totiž budou natáčet kontroly ve vlacích a autobusech. Už mají dost agresivních pasažérů, kteří jedou často na černo. Už žádné zdlouhavé dokazování přestupků, potyček nebo jen odlišných názorů, píšou Novinky.cz. Koordinátor dopravy v Moravskoslezském kraji společnost Kodis totiž vybaví své revizory přenosnými kamerami. Nosit je budou při všech kontrolách v regionální autobusové i železniční dopravě. I na západě Čech je velmi extrémní sucho. Hladina přehrady Březová v Karlových Varech vytrvale klesá a kvůli nedostatku trvalejších srážek se už dostává na nejnižší úroveň za posledních 20 let. Podle mluvčí povodí Ohře se hladina přehrady blíží mezní hranici, kde bude muset povodí odtok omezit. Uprostřed přehrady hladina odhalila i normálně zatopený historický most. Ten se stal cílem desítek lidí, kteří teď můžou suchou nohou přejít z jednoho břehu přehrady na druhý, a to právě po odhaleném mostě. Do přehrady podle údajů povodí Ohře přitéká z řeky Teplé teď 100 litrů vody za sekundu a z přehrady podle dnešních údajů vytéká 230 litrů. Lidé, kteří vyrazili v těchto dnech do Severní Ameriky, hlavně do USA, se můžou potýkat s problémy v letecké dopravě. Aerolinky totiž zrušily stovky letů kvůli nebezpečným bouřím. Extrémní počasí zasáhlo ve stejnou chvíli jak východní pobřeží, tak i západ kontinentu.
3: Hustý déšť, silný vítr, vysoké vlny a záplavy. Bouře podél severovýchodního pobřeží USA donutila aerolinky zrušit o víkendu stovky letů. Nepříznivé počasí zasáhlo území, kde žije přes 60 milionů lidí, spadá tam i New York. Zatok Havaji se přiblížil už třetí hurikán v krátké době, a to od srpna. A jiný hurikán teď ohrožuje oblast nedaleko pobřeží Mexika, tam má dorazit v pondělí. Jeho následky pocítí až v Arizoně, Novém Mexiku a Kalifornii. Z Los Angeles pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
2: Slovenský premiér si zase pustil pusu na špacír. Robert Fico teď řekl, že jeho zemi by svědčila vojenská neutralita. Bratislava jako člen Severoatlantické aliance NATO ale své závazky podle něj nakonec dodrží. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně připravila tři nové služby u příležitosti Týdne knihoven, který se bude konat právě od 29. září do 4. října. Čtenáři si nově můžou půjčit domů i gramodesky, využít samoobslužný skener pro digitalizaci tištěných dokumentů, anebo si nechat vybrané dokumenty z ústřední knihovny ve Zlíně doručit třeba prostřednictvím zásilkovny. Svátek svatého Václava si města na Vysočině připomínají koncerty i městskými slavnostmi. Tradičně je budou pořádat v Telči nebo Světlé nad Sázavou a budou i poutní mše. Jedna z nich v zámecké kapli v Náměšti nad Oslavou, víc říká kastelan zámku Marek Buš.
4: Domluvili jsme se s předchozím panem farářem i se současným náměstským, že na svatého Václava zde vždycky bude sloužena slavnostní poutní mše. Jiná ve městě ten den není, čili věřící se scházejí nahoře u nás na zámku.
2: Světce na Českomoravské vrchovině se budou připomínat i v kostele Povýšení svatého kříže v Jihlavě v pondělí, potom koncertem, na kterém vystoupí sbor Melodie a kytarista Pavel Helan.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Co nás čeká a nemine během svátečního rána, bude dost chladno, jen mezi 9 až 5 stupni Celsia. Ojediněle počítejme s přízemním mrazíkem, nejen na Liberecku nebo Prachaticku na Šumavě. Odpoledne bude ale zase babí léto, bude totiž až 24 stupňů a sluníčko. A to pak bude i v úterý, kdy naměříme i 25.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Babišova vláda už přemýšlí, které daně zvedne. Hasiči v Plzni si upraví semafory podle sebe. A policie musela odvážet aktivisty, kteří neoprávněně vnikli na zemědělskou farmu na Českomoravské vrchovině. Ladě Jakub z detaily.
2: Zvýšení některých daní se podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO nebude možné vyhnout. Týkat by se to mohlo třeba daně spotřební, rafinerské a další. Schillerová to řekla v České televizi. Připravují se podle ní možné varianty. Zmínila třeba zdanění investičních bytů či některých návykových a škodlivých látek. Česká republika přijde o svou dominantu ve středočeském kraji. Nejvyšší stavbu v zemi chtějí odstřelit. Jde o dva vysílače u Liblic u Českého Brodu na Kolínsku. Jsou vyšší než Eiffelovka, ale už z nich nic nevysílá. A zachránce se bohužel ještě nenašel. A mají jít k zemi do poloviny října. Pro mnoho řidičů je to stále navigační bod, že se blíží třeba od Hradce Králové na Prahu. Plzeň začala testovat systém, který má hasičům při cestě k zásahu usnadnit a urychlit průjezd křižovatkami. Pilotní projekt na 10 křižovatkách využívá informace o poloze a směru jedoucího hasičského auta. Systém v předstihu upraví semafory a současně pomůže předem upozornit řidiče přes informační systémy jejich vozů na blížící se zásahové auto. Plzeň je takovým prvním městem v Česku, řekl Jan Vítek z Národního expertního týmu pro kooperativní inteligentní dopravní systémy.
3: Systém propůjuje informace o tom, že vzniká hasičský zásah a velmi inteligentně je schopen sestavit trasu přes město a na křižovatkách na trase aktivovat zelenou vlnu. Pro ty hasiče spouští na všech křižovatkách prioritní zelenou, to znamená z toho směru, ze kterého přijíždí, je zelená, ostatní směry červená, žádný provoz křižovatce, bezpečný průjezd. Další vrstvou je odeslání informace k řidičům, takže vidí před sebou pozor, bude projíždět vozidlo hasičů, uvolní prostor dostatečně včas.
2: Pokud se nový systém osvědčí, měl by se rozšířit na stovku světelných křižovatek nejen v Plzni. Mohl by se třeba rozšířit do dalších měst a využívat by ho časem měla taky záchranka a policie. Policie ráno řešila aktivisty, kteří neoprávněně vnikli na soukromý pozemek na Vysočině. Přes 20 lidí ráno obsadilo chov prasat v Markvarticích na Jihlavsku. Další skupina pak protestovala před bránou zemědělského podniku. Chtěli prý upozornit na podmínky chovu. Policie ty, kteří vpadli dovnitř, odvezla v policejních autech. Podle hlavní zootechničky podniku vstupem na porodnu prasat aktivisté naopak ohrozili zdraví zvířat. A ještě jednou aktivisti, tentokrát ze severu Čech, ti se zase nechtějí vzdát boje, ve kterém nesouhlasí s obnovením těžby kamene na kopci Tlustec v Ralské pahorkatině na rozhraní Česko-Lipska a Liberecka. Združení na záchranu kopce Tlustec se kvůli plánům soukromé firmy Kamenolom Brniště obnovit na kopci těžbu Čediče obrátilo i na ústavní soud. A pokud báňský úřad těžbu povolí, je připravené se soudit a zájmy obyvatel bránit i u Evropského soudu ve Štrasburku. Pokračuje předseda Združení Tomáš Řízek.
4: Nelíbí se nám vliv na přírodu, nelíbí se nám vliv na krajinný ráz, je zde silně obydlená oblast a hlavně, co se týká technických záležitostí, obáváme se hlavně technické seismicity a vlivu na nemovitosti, protože všichni, co tady dneska třeba jsme, máme vlastně určité osobní zkušenosti a mně se příčí vysloveně, aby vlastně se těžilo na úkor nás.
2: Tlustec patří k dominantám Česko-Lipska na severu Čech. Čedič se tam těžil od 70. let 20. století. A v roce 1994, kdy lom patřil dnes už zkrachovalé firmě Beron, ale začali lidé z okolí proti těžbě protestovat. Stěžovali si na prašnost, provoz aut, hluk, otřesy při odstřelech, které jim ničily domy.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Sváteční svatováclavské ráno bude chladné, jen mezi 9 až 5 stupni ojediněle s přízemním mrazíkem. A co odpoledne, klidně vyražte na svatováclavskou pouť do Staré Boleslavy v okrese Praha Východ. Nebo jinam na výlet, bude totiž až 24 stupňů Celsia. A v úterý dokonce 25, tak přejeme pěkné babí léto.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
1: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

pláčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Sváteční frekvence 1 a Láďa Jakub. Při cestě přes Atlantický oceán čekejme problémy. Počasí v Severní Americe se totiž zbláznilo. Slovenský premiér si pustil pusu na špacír kvůli vojenské neutralitě. A knihovna ve Zlíně bude půjčovat gramodesky i knížky, a to třeba i přes zásilkovnu. Začínáme ve Slezsku a na severní Moravě. Revizoři na severu Moravy totiž budou natáčet kontroly ve vlacích a autobusech. Už mají dost agresivních pasažérů, kteří jedou často na černo. Už žádné zdlouhavé dokazování přestupků, potyček nebo jen odlišných názorů, píšou novinky.cz. Koordinátor dopravy v Moravskoslezském kraji společnost Kodis totiž vybaví své revizory přenosnými kamerami. Nosit je budou při všech kontrolách v regionální autobusové i železniční dopravě. I na západě Čech je velmi extrémní sucho. Hladina přehrady Březová v Karlových Varech vytrvale klesá a kvůli nedostatku trvalejších srážek se už dostává na nejnižší úroveň za posledních 20 let. Podle mluvčí povodí Ohře se hladina přehrady blíží mezní hranici, kde bude muset povodí odtok omezit. Uprostřed přehrady hladina odhalila i normálně zatopený historický most. Ten se stal cílem desítek lidí, kteří teď můžou suchou nohou přejít z jednoho břehu přehrady na druhý, a to právě po odhaleném mostě. Do přehrady podle údajů povodí Ohře přitéká z řeky Teplé teď 100 litrů vody za sekundu a z přehrady podle dnešních údajů vytéká 230 litrů. Lidé, kteří vyrazili v těchto dnech do Severní Ameriky, hlavně do USA, se můžou potýkat s problémy v letecké dopravě. Aerolinky totiž zrušily stovky letů kvůli nebezpečným bouřím. Extrémní počasí zasáhlo ve stejnou chvíli jak východní pobřeží, tak i západ kontinentu.
2: Hustý déšť, silný vítr, vysoké vlny a záplavy. Bouře podél severovýchodního pobřeží USA donutila aerolinky zrušit o víkendu stovky letů. Nepříznivé počasí zasáhlo území, kde žije přes 60 milionů lidí, spadá tam i New York. Zatok Havaji se přiblížil už třetí hurikán v krátké době, a to od srpna. A jiný hurikán teď ohrožuje oblast nedaleko pobřeží Mexika, tam má dorazit v pondělí. Jeho následky pocítí až v Arizoně, Novém Mexiku a Kalifornii. Z Los Angeles pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
1: Slovenský premiér si zase pustil pusu na špacír. Robert Fico teď řekl, že jeho zemi vysvědčila vojenská neutralita. Bratislava jako člen Severoatlantické aliance NATO ale své závazky podle něj nakonec dodrží. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně připravila tři nové služby u příležitosti Týdne knihoven, který se bude konat právě od 29. září do 4. října. Čtenáři si nově můžou půjčit domů i gramodesky, využít samoobslužný skener pro digitalizaci tištěných dokumentů, anebo si nechat vybrané dokumenty z ústřední knihovny ve Zlíně doručit třeba prostřednictvím zásilkovny. Svátek svatého Václava si města na Vysočině připomínají koncerty i městskými slavnostmi. Tradičně je budou pořádat v Telči nebo Světlé nad Sázavou a budou i poutní mše. Jedna z nich v zámecké kapli v Náměšti nad Oslavou, víc říká kastelán zámku Marek Buš.
3: Domluvili jsme se s předchozím panem farářem i se současným náměstským, že na svatého Václava zde vždycky bude sloužena slavnostní poutní mše. Jiná ve městě ten den není, čili věřící se scházejí nahoře u nás na zámku.
1: Světce na Českomoravské vrchovině se budou připomínat i v kostele Povýšení svatého kříže v Jihlavě v pondělí, potom koncertem, na kterém vystoupí sbor Melodie a kytarista Pavel Helan.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Co nás čeká a nemine během svátečního rána, bude dost chladno, jen mezi 9 až 5 stupni Celsie. Ojediněle počítejme s přízemním mrazíkem, nejen na Liberecku nebo Prachaticku na Šumavě. Odpoledne bude ale zase babí léto, bude totiž až 24 stupňů a sluníčko. A to pak bude i v úterý, kdy naměříme i 25.